0: jam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
4: Jam, to si slízneš.
5: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
6: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
5: www.u-lucerny.cz.
7: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortech v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
8: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Mňam, to je dobrý.
6: To je jam.
5: Jam?
6: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
5: Tak to si slíznu.
6: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
5: Najdeš ji na yumm.cz.
6: Jam, to si slízneš.
0: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.
7: Hit Radio. Léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jám.
0: Jám?
1: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
1: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Najdeš ji na yumm.cz.
1: Jám, to si slízneš.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéfcukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
0: Hit Radio.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Klikni! Co frčí tohle léto?
5: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
4: Ideální na prázdniny.
5: Doma, venku, na dovče.
4: Beru!
5: Když hry, tak Mironet.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školní rok je u konce. Více než 1,5 milionu žáků a studentů si dnes převezme závěrečné vysvědčení. Prázdniny začnou už zítra a potrvají více než 2 měsíce. Své první vysvědčení si domů odnese také téměř 120 tisíc prvňáčků. Do školních lavic se děti vrátí v úterý 1. září. Venezuelu zasáhla jedna z nejhorších katastrof za posledních 100 let. Počet potvrzených obětí dvojice silných zemětřesení stoupl na nejméně 235 lidí. Stovky dalších jsou zraněné a pod troskami stále mohou být další přeživší. Experti ale varují, že konečný počet mrtvých může být mnohonásobně vyšší. Do záchranných prací se zapojí i zahraniční týmy a Spojené státy uvolní pomoc za více než 3 miliardy korun. Fotbalový šampionát přepisuje historii. Letošní mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Zápasy už navštívilo více než 3,6 milionů fanoušků. Dosavadní maximum drželo mistrovství světa z roku 1994, které hostily samotné Spojené státy. Letošní turnaj pořádají společně USA, Kanada a Mexiko. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Jihomoravské matky stárnou, jejich průměrný věk byl loni v našem kraji skoro 32 let, otcové byli o 3 roky starší. Nejstarší loňská matka oslavila 50, nejmladší teprve 13. narozeniny. Nejstaršímu otci bylo 67 roků, naopak mladík. Stoupl i věk prvorodiček, loni měli průměrně 30 let, tedy opět víc než před čtvrtstoletím. Také dneska nás v Brně a na jihu Moravy čeká slunečno se stoupajícími tropickými teplotami. Teploměr ukáže i 630 stupňů celosvětově. Z Brna Jitka Valášková.
15: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je pátek, krásné ráno, 6:02, s vámi Michal, Jasmin a David. Čau lidi.
2: Ahoj.
3: Čau, čau.
2: Ještě rozjímám, mám trošku. Krásný ráno.
1: Krásný ráno. Člověče, to je asi poprvé v životě, kdy nevím, jestli mít zpátku radost.
2: Jak to?
1: No tak, co nás čeká za teploty?
2: Jo,
1: no, to jo. No. Takže vlastně to je poprvé, kdy se v pátek těšíme na pondělí, kdy bude příjemně. To je neuvěřitelný. Kde jsou ty starý časy? Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, to jsou další songy pro vás. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno. I

0: Pink a I Need Your Love. 6 hodin až 6 minut. Dobré ráno, dneska je pátek. A ne takhle nějaký pátek, dneska se ano rozdává vysvědčení. A co vy schválně dva tady? Vzpomenete si na svoje první vysvědčení? Případně, když jste dostali horší známku než jedničku?
1: Já si pamatuju na svoji první trojku. To bylo na Gimplu, hnedka v pololetí a byla to teda docela studená sprcha.
0: Na své první trojky nebo trojku? Jak to teda?
1: Dobře. Trojku, mluvíme furt o škole.
0: Dobře, a co Jasmín?
2: Taky na svoji první trojku, bylo to v 7. třídě a bylo to z chemie, myslím. Chemie nebo matika?
1: Ty jsi to vzala hopem teda rovnou v 7. třídě.
0: Já se vlastně nemůžu vyjádřit tady k tomu, protože za prvý mi nebudete věřit a za druhý si budete myslet, že jsem byl šprt. Já jsem na základce neměl žádnou trojku.
2: Počkej, vůbec.
0: Přišlo to až na střední.
2: Hustě.
0: Fakt.
2: No, jak to skončilo?
0: Ale jak to skončilo, že jo? No?
1: Všichni jsme se tady sešli, no.
0: Přesně, já proto pracuji v rádiu, no. No tak, pojďme to hodit do minutu šampionu. Vy, kdo nás sladíte, tak nás by zajímalo, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli.
2: A necháme to teda na základku orientovaný?
0: Můžeme to nechat orientovaný. Tak necháme to na základku orientovaný?
1: Hele, ono je to vlastně docela symbolický a pro všechny rodiče, kteří hrotí známky, tak výsledek je ten, že nehledě na to, jaký jsme měli na základce známky, jsme se tady všichni takhle potkali a to si myslím, že je docela hezký.
0: To je vlastně fakt.
2: To jo.
0: To je vlastně fakt.
1: Nehroťte to, lidi.
0: Tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli. Necháme to na základce teda, jo?
2: Necháme to na základce.
0: 777-937-777, to je číslo sem k nám. Bereme SMSky, taky zprávy přes WhatsApp a vy berete další muziku. Tohle jsou italští Moanesky na Hit Rádiu. Jo.

0: Trochu Itálie na Hit Rádiu, chvíli před 6:45, Måneskin. Chtěli jsme po vás, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli na vysvědčení na základce. Minuta šampionů startuje právě teď.
1: Katka, Bystřice, samozřejmě pětka, a kdo pětku nedostal, jako by do školy ani nechodil.
0: Jana z Prahy píše, že její nejhorší známka na vysvědčení byla trojka.
1: Petr z Brna, ten přiznává, že měl jednou čtyřku z matiky.
0: Lucie Liberec měla nejhorší trojku z fyziky.
1: Martin z Ostravy říká, že na základce přines domů pětku z chemie.
0: Tomáš Pardubice vzpomíná, že jednou měl na vysvědčení dvě čtyřky z matiky a fyziky.
1: Eva Plzeň měla nejhorší čtyřku z němčiny.
0: Libor Trhové sviny dnes dovča, takže vykopnu holku do institucí a pohoda, a samozřejmě se mi povedla pětka z matiky, ale opravky jsem udělal.
1: Martina z Prahy na vysvědčení měla nejhorší známku 3, její děti jsou prý lepší v uvozovkách, měly čtyřky z matiky.
0: David Jostler, nejhorší na základce byla čtyřka z herbáře, kytky nenáviděl, kameny mu pak šly o dost líp. Děkujeme za všechny vaše zprávy a vzkazy. A myslím si, že tomuhle songu můžeme dát jedničku. S hvězdičkou. Potrženou. To se vlastně asi nedávali hvězdičky na vysvědčení, co? Že by tam byla ta známka, vedle toho malá hvězdička a dole napsáno, jak to je vždycky v nějakých produktových podmínkách, jo? Třeba hvězdička. Má jedničku, ale moc jí teda nezaslouží.
2: Že by to naopak bylo jako na druhou stranu.
0: Přesně, přesně. Kato a John, Turn the Lights Off. Tohle je další parádní muzika pro vás. Hezké ráno.

0: super věc na ráno, Call Me Maybe. Posloucháte páteční Hit Radio, 6 hodin 20 minut. V médiích se aktuálně řeší dvě věci. Že bude extrémní vedro a pak delegace na summit NATO. Nic jiného.
1: Ono se říká, že s věkem přichází rozum, ale někdy stačí opravdu jeden autobus a summit na to. A vidíme, že nám je zase 10. Je to jako bílet na Karlštejn, ale skončí to takhle.
0: No je to jako, kdyby se kluci ze základky hádali o to, kdo bude sedět v autobusu vzadu na pětce, jo? Protože to byla ta nejlepší místa a teďka, a kdo tam bude sedět? A bude tam sedět Petr, anebo Pavel, anebo tenhle, jo?
1: Bohužel to tady neřeší opravdu děti, ale fakt ten nejmocnější muži světa, což je teda šílený a opravdu jako základkový chování, ale tak prostě asi nevyrostou lidi nikdy.
0: A tak prostě je to asi zábava, no. Nicméně, pojďme teda pryč jako od politiky a pojďme to svých přehodit na to. Mě to totiž připomíná jednoho kolegu, když jsem pracoval v jedné firmě a on k nám nastoupil a my jsme měli firmní auta a teďka tam byly vyhrazený parkování, jo. A člověče, on začal parkovat na těch vyhrazených místech pro ty jako... Pro ty mazáky, už když to řeknu takhle, jo.
2: Hlavouny.
0: Pro ty hlavouny, jo. A takhle vůbec mu to nebylo blbý a všichni mu to říkali, že ale tady neparkuj. Nakonec teda skončil. Nebylo to kvůli parkování a kvůli tomu, že to byl prostě blbec, jo. Ale všichni jsme byli rádi, protože jako takhle to auto tam prostě odstavil a pak už tam nezaparkuješ, jo. Takže to bylo takový to, že se začalo vyskakovat na ty prostě větší mazáky a nedopadlo to dobře. Vy máte něco takového?
2: Tak já nemusím jít úplně daleko do historie. Včera jsme se tady hádali o té klimatizaci, no.

0: až ho dneska v té práci potkáte. Tak to tam s ním zvládněte. My vám za chvíli pošleme další hity, třeba Mandraže, a taky myslíme na vás, kdo nás sledíte na cestách. Bude aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Máš na vysvědčení jedničku z matiky, fyziky nebo chemie? Tak přijď od 26. do 30. června do Hvězdárny a Planetária Brno. Ukaž vysvědčení a získej volnou vstupenku do Digitária. Akce platí pro prvních 1000 studentů základních a středních škol. Souřadnice jsou Hvězdárna a Planetárium Brno. Více na www.hvězdárna.cz.
10: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
11: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
10: www.u-lucerny.cz.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Xindle X.
14: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
17: Hit Radio. It makes me feel alive.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase z Pohořelic na Brno u odbočky na Hostiradice srazilo osobní auto srnku. Na místě zasahuje záchranná služba a policie. Počítejte s omezením. Šťastnou cestu všem.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí.

0: Tohle jsou Mandraže a tohle je páteční Hit Radio přesně o půl sedmé a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Na aukci míří fotbalový poklad spojený s Diegem Maradonou. Do dražby jde míč ze čtvrtfinále mistrovství světa 1986 mezi Argentinou a Anglií. V němž Maradona vstřelil svůj slavný gól boží rukou. Vyvolávací cena začíná v přepočtu na 53 milionech korun. Češi po covidu změnili cestovatelské návyky. Místo prodloužených víkendů ve velkých evropských městech stále častěji míří za sluncem k moři. Nejvíc roste zájem o Řecko, Itálii a Španělsko. Výrazný boom ale zažívá i Albánie. Král Karel III. Se ani po desetileté rekonstrukci do Buckinghamského paláce nenastěhuje. Britská královská rodina zároveň poprvé zveřejnila, kolik panovník odvedl na daních. Od nástupu na trůn v roce 2022 zaplatil státu zhruba 845 milionů korun.
0: To mi řekni, proč by se mu tam mělo nechtít se přestěhovat do Buckinghamského paláce, tam chceš bydlet?
2: To chceš, ty se skvěknou, že královi Karlovi III. Už je 77 let a těm starším lidem už se prostě asi nechce měnit zažité pořádky. A
3: taky tam je hodně schodů třeba, že jo? Nebudou tam výtahy asi.
0: No je tam hlavně spousta místností, že? Já jsem tady koukal 775 místností. No tak když tam nechce teda Kája, tak to hold hodí na S-reality, no. Pronajmu prostorný, vybavený 775 KK.
2: Světlý, jak se vždycky říká.
0: Nicméně vy se nikam stěhovat nemusíte, vy máte trvalý pobyt na stanici Hit Radio a na téhle adrese se teď hraje Captain Hollywood Project. More and More. Tak hezké páteční ráno.

0: opravdu chuťovečka.
1: D1 musí být zaspaná už teďka, že jo?
0: Myslíš?
2: Tak to je vždycky.
1: Přesně, to je vždycky.
0: No tak jestli je to někde zacpaný, no tak s tím vám poradíme, za chvíli bude doprava, tak opatrně na cestách, no a my vám k tomu vašemu cestování samozřejmě pošleme i další hity. Co vás zabaví, bude třeba Taylor Swift, tak hezké páteční ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
7: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
8: Miluju nový místa se skvělou kávou.
9: Jo, Kapka.
8: Co je Kapka?
9: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
10: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
11: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
10: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
11: Předplatné na kávu.cz.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete s
14: Tiskru levně CZ.
15: Náplně hned.
16: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
19: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
19: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.

Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 236. kilometru směrem od Vyškova na Kroměříž stojí u krajnice porouchaný kamion. Hasiči

0: místě odklízí vyteklý olej z vozovky, projíždějte tady opatrně.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hitrádiu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Čmelák a divoký byl. 6.52, dobré ráno.
1: Některý seriály si nepamatujete podle děje, ale podle znělky a myslím si, že tuhle znáte moc dobře. Krok za krokem, přesně před 28 lety skončil tenhle ten seriál, který spousta z nás si myslím milovala. Byl to vlastně jeden z prvních sitcomů, co Česko fakt jako hltalo. A myslím si, že vůbec první sitcom, kde jsme my Češi zjistili, že existuje něco jako přetočený smích, jo, takový to, jak se tam dodávají ty smíchy.
0: Tak já se tady dozvídám spoustu zajímavých jako nových informací, mě to teda úplně minulo, se přiznám. Krok za krokem, jo?
1: Jo.
0: Tyjo, tak já jsem spíš sledoval seriál Alf, jestli znáte, to byl vlastně taky sitcom. Tak to je vlastně pro nás starší, no, ale krok za krokem, úplně mi to minulo. O čem to bylo?
1: Hele, spojili se dohromady dvě rodiny. Byl takový pohodářský dělník Frank se jmenoval.
0: Jasně.
1: A zdravotní sestra Carol. A i Carol měla tři děti, on měl taky tři děti, ten Frank byl vdovec a prostě vzali se a najednou vznikla nová jako rodina, jo. A museli se zžívat, ty děti do sebe strašně jeli, řešili i každodenní jako situace a bylo to skvělý.
0: To je neskutečný. Vypadá to, že ty jsi to viděla teďka nedávno.
1: Já jsem se na to koukala zrovna včera.
0: Nekecej. No tak to, a Davide, ty to znáš?
2: Já znám jenom tu znělku, přesně jak říkala Jasmin. Seriál jsem neviděl, ale znělka mi hnedka naskočila.
0: Jako ta znělka taky tam někde tak jako vzdáleně, možná, že třeba sousedi to měli puštěný hodně nahlas, jo. Takže vím.
1: Má to 160 dílů, což dělá dohromady skoro 59 hodin. Takže kdybyste si 3 dny chtěli na něco jako koukat v těch vedrech, tak krok za krokem za mě dobrá volba.
0: No tak super, tak děkujeme za tip. No a my tady máme taky z muziky něco, co pravděpodobně znáte z telky. A myslím si, že to budou znát hlavně ženy. Že Jasmin?
1: Ano, Michale.
0: 50 od Stínu svobody, kde jsou ty pičíky? Lion Pain a Rita Ora, hezké ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Sedmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Státní úředníky možná půjde měnit snadněji. Poslanci se dnes mají vrátit ke schvalování novely zákona o státní službě. Podle koalice má návrh zjednodušit fungování úřadů i výměnu některých zaměstnanců. Opozice ale varuje před snažším propouštěním odborníků a větším vlivem politiků na státní správu. Sněmovna se k hlasování nedostala už ve středu. Apple výrazně zdraží své produkty, po celém světě podraží iPhony, iPady i počítače MacBook. Firma jako důvod uvádí rostoucí náklady na vyspělé čipy, které pohání infrastrukturu pro umělou inteligenci. Investory zpráva zaskočila a akcie Apple se propadly téměř o 6%. Jde o největší jednodenní pokles hodnoty firmy od dubna loňského roku. Paříž kvůli vedrům zakáže alkohol. Francouzská metropole se potýká s rekordními teplotami a nemocnice hlásí plné kapacity. Město proto od pátku zakáže prodej i konzumaci alkoholu. Úřady chtějí předejít dalším zdravotním komplikacím, které extrémní vedra způsobují. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Z výběhu v brněnské zoologické zahradě včera utekla panda červená. Pátrání bylo ale naštěstí úspěšné. Dobrou zprávu nám řekl mluvčí zoo Jan Bedřich.
8: Naše panda se našla, naše útěkářka našla se poměrně nedaleko zoologické zahrady, protože se našla na zahradě v kníčkách a už je v pořádku zoologické zahradě. My máme velkou radost z toho, že se to tak rychle povedlo.
7: Víc najdete na našich sociálních sítích. V Brně a na jihu Moravy si také dneska užijeme slunečno se stoupajícími tropickými teplotami. Naměříme až 630 stupňů. Z Brna Jitka Valášková.
9: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
10: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Dobré.
12: Tak.
13: Snídaně šampionů.
11: Ano, je to tak. Je pátek a už za jak dlouho? Za hodinu, hodinu a půl bude i vaše dítě držet v ruce vysvědčení.
12: Spousta dětí si teďka jede pro vízo, ale co se dělo u vás doma, když jste jako děti dostali vysvědčení? Šlo se někam slavit nebo tam proběhla nějaká výměna názorů? Na to za chviličku zaspomínáme společně.
11: To probereme teď další hity. Tady jsou přátelé. Tak hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: přátelé, na Hit Radio Rembrandt, I'll be there for you v 7.05. Krásné ráno.
1: A je to tady. Dneska naposledy zazvoní a začnou dětem 2 měsíce svobody. Začnou ty letní prázdniny, což je hezký období, kdy jako neřešíte datum, neřešíte dny, jenom si tak jako existujete a užíváte toho života.
0: No, 2 měsíce svobody, ono to bude spíš takový 2 měsíce divočiny.
1: Divočiny, u dětí.
0: A 2 měsíce a kousek navíc ještě, protože prázdniny letos začínají o něco dříve.
1: A dneškem, jak jsme říkali, přichází i vysvědčení. Za prvý chci říct, ať to dopadne jakkoliv, tak nebuďte na ty děti naštvaný. A za druhý, dostávali jste vy, když jste byli dětma, nějaký třeba odměny za vysvědčení? Nebo jak to u vás probíhalo?
0: Tak necháme přemýšlet naše posluchače samozřejmě. Tak, jak to bylo u nás? No, my jsme chodili do cukrárny, ale pamatuju si, že jsem záviděl ostatním dětem, kteří chodili do pizzerky. No.
1: Tak to jsem byla já.
0: To byli ti lepší, no jasně, no. To byli ti lepší a my jsme šli prostě jenom do cukrárny na jeden kopeček, jo.
1: Nás se vždycky domluvila, nebo respektive rodiče se domluvili s dalšíma rodičema a šli jsme prostě na takový obídek do restaurace a dali jsme si přesně pizzu a tak, ale jiný děti naopak, ty třeba dostávali jako peníze a nějaký veledary a tak, a to my jsme teda jako nikdy nedostávali za vysvědčení takovýhle věci.
0: Co se rozdávalo u Davidu?
2: Tak u nás nebyly úplně důvody k oslavám, takže my jsme chodili taky jenom na tu zmrzlinu, no.
0: Zmrzka.
2: A taky jenom jeden kopeček, teda.
0: No tak pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás hledíte, určitě nás pobavíte a dáte nám nějakou inspiraci, nebo ostatním dáte inspiraci, co s dětmi dneska za to vysvědčení. Jaká byla ta vaše odměna za vysvědčení? Ať už Petran páskem, anebo cesta do cukrárny. Chceme detaily, pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 a budeme rádi, i když nám to pošlete klasicky SMS-kou. Teď další hity. Tohle je Kamrat Feel Alive na Hit Radio. Hezké ránko.

0: 7 hodin, 13 minut, posloucháte Hit Radio, tohle je víkend, ten začíná. Dneska se taky rozdává vysvědčení, zdravíme všechny školáky, kdo máte namířeno, ať už sami, anebo třeba s rodiči, pro ten kus papíru. No a ptali jsme se vás, jak vzpomínáte na odměnu za vaše vysvědčení, když jste byli menší.
1: Petra píše, u nás se chodilo na zmrzlinový pohár. Když byly samé jedničky, mohla jsem si vybrat i dvě příchutě.
0: Pozor, taky píše Tomáš, dostal jsem 50 korun a letěl jsem rovnou do trafiky pro C-čka a žvíkačky Pedro.
1: Ježiš, to je nejlepší žvíkačky. Mirek, když jsem donesl trojku z matiky, táta jenom prohlásil, hlavně, že umí spočítat, kolik stojí rohlíky. A jeli jsme na výlet.
0: Píše i Lukáš, dobré ráno, zrovna jsem synovi vyprávěl, že nás táta brával do Mekáče na Happy Meal s hračkou. Tehda ale Mekáč nebyl samozřejmostí jako dnes. Bylo to něco. A to mi otevřelo taky vzpomínku. Já jsem říkal, že my jsme šli do cukrárny, ti lepší šli do pizzerky, ale pak tady byla další kategorie, a to byly tihle, kteří šli do Mekáče u nás ve třídě. A to s těm jsme záviděli teda všichni.
1: Ale jako Happy Meal to bylo tehda jako hodně něco. To, no to já jsem snad měla jednou v dětství, jako Happy Meal s hračkou. Míša, krásné ráno všem a hlavně školákům. U sebe si to už moc nepamatuju, ale se synem, který si jde dneska pro poslední vysvědčení na základní škole, chodíme každý rok na zmrzlinový pohár a ještě dostává nějakou malou drobnost.
0: No tak, myslím si, že spousta z vás školáků, kdo nás teďka ladíte, už máte od rodičů něco slíbeného. Tak si to moc užijte. Nicméně, rodiče mají jakou odměnu teda za vysvědčení?
1: To je fakt?
0: Rodiče dostanou co? No, mají odměnu, že celý dva měsíce nebudou muset podepisovat žák ID.
1: To jo, a možná jim děti zmizí na tábor, tak si odfrknou taky možná.
0: Dva měsíce volná, bomba. Pojďme na muziku. Něco, co samozřejmě ocení i mladší generace, tohle je K-pop Golden. Na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionu a Jasmin mě před chvílí překvapila s dotazem. Říká mi, ty jsi nikdy nebyl na táboře, co? My jsme tady totiž řešili, že děti můžete uklidit na tábor, že od nich můžete mít na chvilku volno. A já říkám, no na 2 měsíce to je super. Jasmin říká, ty jsi nebyl na táboře. Říkám, proč? No, že na tábory se na 2 měsíce nejezdí.
1: Tak maximálně na 2 týdny.
2: Přesně.
0: Na 2 týdny, no a počkej. Tak já totiž jsem teďka v té fázi, že už jsem zapomněl, jak to tenkrát bylo a že mám malou dceru, takže vlastně ještě jako nevím, jak to jako v těch školách je. Tak počkej, co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
2: No to je právě to, že jo, musí, hele, u nás to bylo dobrý, já jsem jela třeba na herecký tábor, aha, pak na normální tábor, pak jsme jeli na týden třeba k babičce a na týden na dovču, takže já jsem byla skoro furt jako pryč, takže měli klid.
0: No a co dělali třeba s Davidem, protože já si pamatuju, já byl samostatný, já byl u babičky vlastně celý prázdniny, takže to bylo v poho.
1: A ty my prakticky taky, no, my jsme jezdili za babičkou na Slovensko a protože jsem měl spoustu sourozenců, nebo bratranců, sestrnic, tak jsme tam měli taky takový tábor, jakoby.
0: Ty jo, ale takže v dnešní době se musí prostě vymyslet aktivita pro ty děti, no tak vy rodičové, já vám teda přeju, ať něco teda seženete, vymyslíte, protože mě to teda za pár let čeká taky a
2: zaskočený
0: to teda... A to teda nevím, jako...
1: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, vík bude klid.
0: Přesně. A ono, to je teda na 2 týdny jenom. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor, ne?
2: Určitě ne.
0: No určitě ne.
2: Určitě ne.
0: Tak pojede na 4, no. Coldplay, Viva La Vida, další skvělá muzika za malou chvíli a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Mňam, to je dobrý.
5: To je jam.
4: Jam?
5: Jo,

0: Jám, poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
1: Tak to si slíznu.
0: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Najdeš ji na yumm.cz.
0: Jám, to si slízneš.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hit Radio. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase z Pohořelic na Brno u odbočky na Hostěradice srazilo osobní auto Srnku. Na místě zasahuje záchranná služba a policie. Počítejte tam s omezením provozu. Šťastnou cestu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: Přijde mi, že ten playlist je dneska trošku uspůsobený dětem, tohle milují Rosé, Bruno Mars a Paté na Hit Rádiu. Aha, aha, 7.30, půl osmé, chcete-li, a je tu ranní update.
1: Ranní update.
2: Taylor Swift se podle médií příští týden provdá za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Deník The New York Times píše, že svatba by se měla uskutečnit v New Yorku. Nasvědčují tomu i žádosti o uzavření některých ulic, oficiálně ale pár termín ani místo svatby zatím nepotvrdil.
0: Další zpráva, chcete-li.
2: Parkování v evropských městech bude ještě komplikovanější. Větší auta totiž mohou evropským městům výrazně ubrat parkovací místa. Podle nové zprávy může pokračující obliba SUV do roku 2040 zmenšit počet míst v ulicích až o 14%. Největší internetové hvězdy vydělávají víc než kdy dřív. 50 nejlépe placených tvůrců a tvůrkyň podle Forbesu letos poprvé překonala hranici 1 miliardy dolarů. To je o pětinu víc než loni. V žebříčku se objevují známá jména z oblasti fitness, sociálních sítích i videoher. Mm-hmm. Tak schválně si zkuste tipnout, kolik vydělává influencer číslo 1 Mr. Beast za uplynulý rok.
3: To je hodně velká ryba, o tom je slyšet všude na internetu.
2: Je to tak?
3: Já si tipnu, hele, a já začínám vždycky, Míšo, pojď první.
2: Jo? Na český,
0: jo, měsíčně?
2: Ročně. Za minulý rok.
0: Nevím, 50
2: milionů korun, to je dost.
3: Já si myslím, že to je víc, já si myslím, že je to třeba 1 nebo 2 miliardy.
2: Je to skoro 6,5 miliardy korun.
0: 6,5 miliardy, tak to jsem se trošku seknul.
3: Já jsem v roce 2013-14 chtěla začít natáčet na YouTube, no hele, měla jsem to dělat.
2: Kde
3: no.
2: jsi mohla být?
0: No. To v rádiu skončila snad. No. Takhle, Davide, jsi hodnej, že jsi tuhle informaci nechal na pátek říct tohle lidem v pondělí, tak tě krouhnou, jako jo. Tak pojďme soutěžit tento týden naposledy v rychlé pitce o chytré hodinky Garmin Bounce 2 za necelých 8 tisíc, tak nehodili by se vašemu potomkovi za vysvědčení, no tak díky těmhle hodinkám může volat, posílat zprávy a má jí v sobě i GPSku.
2: Holinka.
3: Holinky,
0: to je jedno. Pište, chci soutěžit, chcete-li.
3: Holinky s GPS.
0: Na 777 937 777, já vás nesnáším.

0: Petr Bič Project, Hey Now, 7 hodin 36 minut, ladíte Hit Radio. Jdeme soutěžit.
1: Dneska soutěžíte o chytrý hodinky Garmin Bounce 2, které jsou vhodné pro děti. Mimochodem Garmin patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek a vyberou si nejen děti, ale i dospěláci. Rychlá
0: pětka. Přišlo nám od vás spousta zpráv, je vidět, že ty hodinky opravdu chcete, vybrat jsme mohli, ale jenom jednoho. A přišla zpráva, chceme soutěžit, proč? Je vysvědčení, je pátek a udělá nám to strašnou radost. To napsali táta Honza, Naty a Maty a ti jsou s námi ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Ahoj lidi, tak už valíte pro vysvědčení, co?
2: Jsme na cestě do školy, museli jsme zastavit na kraj, aby jsme mohli mluvit.
0: Jasně, a jak to vůbec probíhá to předání vysvědčení? Vy tam prostě přijedete na tu osmičku, dostanou to děti a vyráží zpátky, takže to je tak jako na otočku, jak se říká?
3: Jo, jo.
2: No já tam vyhodím a hodinu tam mě stráví čas a
0: jasně, vysvědčení. Jasně. No. No a na ty Maty, co vysvědčení, jak to vypadá se známkama? Budeš jenom v pohodě? Nekecej.
4: Jo.
0: No tak to je bomba.
1: Tak to tak, si zasloužíte hodinky.
0: Tak pojďme zkusit vyhrát teda chytré hodinky Garmin Bounce 2.
5: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje loď, na které podle Bible plul Noé?
2: Archa? Ano. Archa.
0: Ano.
5: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Bando, budete vědět, jak se jmenuje kreslená myš od Disneyho?
3: Mickey Mouse.
0: Bez váhání.
5: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaký je opak slova smutný?
3: Většiný.
4: Já.
5: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se jmenuje slavná věž v Paříži?
3: Eiffelovka.
0: Eiffelovka. No a pojďme na tu pátou otázku, na tu poslední, která vás dělí od výhry.
1: Jak se jmenuje produkt, který vyrábějí včely?
3: Med.
0: Med, jo. No jasně!
1: Je to vaše!
3: Děkujeme.
0: Není zač, no tak, taťko Honzo, teďka jsem zvědavý, jak ty hodinky rozdělíš. Kdo dostane hodinky a kdo dostane řemínek, co?
2: Já se vezmu hodinky asi.
0: Perfektní. Tak Naty, Maty, užijte si poslední den ve škole. Taťka vás určitě někam za vysvědčení vezme. Hodinky posíláme, no a hlavně si užijte teďka 2 měsíce prázdnin.
3: Děkujeme.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: Mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
5: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity na cestu do práce, na cestu do školy, kamkoliv frčíte. Welshly Arms, Sanctuary. Ladíte Hit Radio? 7.42 a my vám přejeme bezva páteční ráno.
1: Češi se mění. Poprvé po dlouhé době si většina z nás myslí, že se vlastně nemáme vůbec špatně. A co se jako stalo s tím naším legendárním brbláním? To probereme za chviličku.
0: Hleme se, no tak na to společně počkejme. No a počkejme i na další muziku. Tohle je Shakira. Tohle je Zoo. To k vám letí za malou chvíli. No a samozřejmě zdravíme i vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přihodíme aktuální dopravu. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
8: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
9: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy

0: vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se
1: to má podařit. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Brně v Milíčově ulici před Královopolským tunelem stojí odstavené nákladní auto, počítejte tady s omezením. A opatrně, v okolí škol děti si jdou pro vysvědčení a už mohou být více rozdováděné.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: je Sigma. Jestli máte někde na 8. beat, tak už jenom 7 minut. Tak doufám, že to stihnete, posloucháte Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal, Jasmin, David, dobré ráno.
1: Musím říct, že jsem momentálně velice v šoku. Nevím, co se to s náma Čechama děje, ale přestáváme si stěžovat. A to jsem jako nečekala. My, národ takových věčných brblalů, skeptiků, mistrů hledáních problémů.
2: To jo. Není možný.
3: Největší... Co je zase tohle za informaci, ty jo?
0: Největší bručovně Evropy.
1: No. Najednou jsme spokojení, opravdu. Novej průzkum ukázal, že většina Čechů hodnotí svou ekonomickou situaci pozitivně. A jen asi 15% lidí říká, že se mají opravdu špatně. Mm-hmm. Zbylých.
0: Takže se máme dobře.
1: Máme se dobře.
0: Ale ne zase líp než soused, že jo? Nicméně, ono, jak to je, že jo? Když se v Čechách někoho zeptáš, jak se má, tak on ti neřekne, jak se má, ale hnedka se začne stěžovat na všechny věci kolem. Tak to už teda neplatí, jo? Vyzkoušíme. Davide, jak se máš?
3: Dobře. Vidíš?
0: Možná kdyby si začal stěžovat, by to smělo líp, no.
1: Tak možná začneme dokonce si i přát věci a budeme hrdí, i když potom fotbalu možná ta hrdost ještě počká nějakou chvíli, ale...
3: 4 roky zhruba.
0: No, jasně. Ale tak, takhle, bavit se o tom v pátek, to je pokrytectví, si myslím, tady o těch statistikách, jo. Hele, bavit se o tom v pondělí, tak jako nevím, tam si myslím, že by to trošku zamíchalo s kartama, s tou spokojeností, jo. Pojďme hrát. Pršet bude až po víkendu, u nás prší teďka skvělý hity, tohle je Rihanna, Umbrella, 7.55 na Hit Rádiu. Dobré.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pů, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pů.
2: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
4: Co to je?
3: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
4: Ideální na léto s kámošema.
3: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
4: Tak to beru.
3: Když hry, tak Mironet.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školy mají za sebou rok plný změn. Ředitelé a odborníci kritizují, že mnohá nová pravidla přicházela nečekaně a na poslední chvíli. Změny se týkaly například termínů zápisů, odkladu školní docházky nebo financování škol. Nově se také změnilo placení nepedagogických pracovníků a plaveckých kurzů. Podle ředitelů škol podobná nejistota komplikuje plánování i běžný chod výuky. Přetahování východu se západem se přesunulo ze země do vesmíru. Čtyři ruské družice se na oběžné dráze přiblížily k finsko-americkému satelitu na méně než 13 kilometrů. Právě jeho data využívají západní země i Ukrajina ke sledování ruské armády. Experti se domnívají, že Moskva mohla testovat technologie pro rušení družicových systémů. Skutečný záměr ruských satelitů se ale zatím nepodařilo objasnit. Psi dostanou jednotnou celostátní evidenci. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů, do které budou zvířata zapisovat veterináři. Stát si od novinky slibuje snazší dohledání zaběhnutých psů i lepší boj proti nelegálním množírnám. Veterináři ale prosí majitele, aby do ordinací nechodili hned po spuštění systému. Na registraci mají 3 roky a vyjde zhruba na 400 korun. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Jihomoravské matky stárnou, jejich průměrný věk byl loni v našem kraji skoro 32 let, otcové byli o 3 roky starší. Nejstarší loňská matka oslavila 15. narozeniny. Nejstaršímu otci bylo 67 roků, na opačném pólu je 17-letý mladík. Stoupl i věk prvorodiček, loni měli průměrně 30 let, tedy opět víc než před čtvrtstoletím. Také dneska nás v Brně a na jihu Moravy čeká slunečno se stoupajícími tropickými teplotami. Teploměr ukáže i 630 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
12: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
15: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
16: Hezký pátek přejem.
17: Krásný ráno vám všem.
18: Snídaně šampionů.
17: Jestli nemáte svůj diář, tak si ho asi zařiďte, zaveďte, protože dneska se tam dává fakt všechno, dokonce i čas na hádky. Fakt, a za chviličku to proberám.
16: Pohádáme se zhruba za 4 minuty, tak nechujte daleko od rádia, teď Deep Blue Something, hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Blue Something, snídaně u Tiffanyho na Hit Radio v 8.06. Posloucháte snídaně šampionů. Představte si, že vám v telefonu pípne upozornění. Pondělí 20.00. Hádka kvůli špinavým ponožkám. Ač to zní vtipně, tak opravdu se to děje. Mladé páry si plánují to, kdy se pohádají, plánují to do kalendáře, jo. Takže ta italská domácnost teďka bude mít řád. A dokonce pozor, oba z partnerů mají stejný čas na hádku, takže muž 2 minuty, žena 40.
1: Hele, ale nějaký výhody to má, že jo? Protože za prvý teda opravdu si to vyříkáte a nechodíte kolem sebe. A hlavně, jestliže se pohádáme dneska a vyříkáme si to v pondělí, tak ti už nemáš takovou tu horkou hlavu, jo?
0: To je fakt.
1: Ale já bych zapomněla, co jsem chtěla řešit.
0: No, to je výhoda. Ale ta nevýhoda je, že se na to můžeš připravit, na toho druhýho. Jo? Že si nabiješ dopředu, samozřejmě dneska se poradí s AI, takže ti to vyhodí spoustu věcí, ať máš nabito.
1: Já si to nedokážu představit z té strany, co jsem říkala teďka, že vlastně bych jako hnedka zapomněla, protože se mi to fakt děje, že třeba když už já se hádám, tak já třeba zapomenu pak už ten důvod, ale zůstane ve mně jenom ten pocit, jo? To, že jsem třeba z něčeho zklamaná, ale zapomenu už proč. A pak já po chvíli vyloženě se začnu smát a říkám, hele, cože vlastně řešíme?
0: Já si myslím, že řekneš, že zapomínáš, jakože ti nedošly v tu dobu ty super argumenty, jo?
2: Což si říkám, co by se stalo, kdyby si zapomněl ten zápis? Písník někde, víš, říkáš, co jsem včera promeškal? Důležitá schůzka, dvě hádky, že jo?
0: Tak to se nasčítá. Takhle ještě jinak napadlo mě, jako ukončujete hádku u vás doma, vy? Jako, protože předpokládám, že vy, kdo nás posloucháte a vy tady se mnou ve studiu, to tak asi jako nemáme. Tohle je nějaká novota, která sem jde podle mě ze zahraničí, takže se prostě hádáme jako normálně. Občas se tak jako chytneš. A jak vypadá ten konec?
1: My tím, že jsme doma dva rohatý, Kuba je beran a já jsem bejk, tak my jsme se museli opravdu jako naučit, kdy jeden nebo oba nejlépe jako ustoupí, aby se jako neděli špatné věci. Takže my to většinou pak sklouzneme do nějakého humoru, nebo prostě se jeden nebo druhý nebo oba omluví, řeknou, jo, hele, sorry, prostě tohle jsem jako podělal. A vlastně je to dost v klidu.
2: Spíš, co se teďka bude dít, že jo? Budeš uprostřed nějaký důležitý hádky, ale řekneš tomu druhému, hele, já teď musím skončit, já mám o 6 další hádku, tak se k tomu potom vrátíme.
0: Že to je akorát na pokračování. No, tak ono na těch hádkách pak je samozřejmě nejlepší to směřování žetem. Nicméně pojďme se vrátit k tomu, jak jsme to začali. Takže hádky naplánovaný v kalendáři, jo. Já bych se pobavil spíš o tom, jestli vzpomenete, schválně, vzpomeneš si, musím se kdy naposledy ses nafouknul a nebavil ses se svojí polovičkou a kvůli čemu to bylo. Co? Jak dlouho a kvůli čemu jste trucovali? Chceme ty největší šílenosti, tak se nestejte, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777 a budeme samozřejmě moc rádi i za klasický SMSky. Tak teď slíbená Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si na Hit Radio v 8 hodin 10 minut. Hezké ráno.

0: čtvrt na 9 minuta k tomu, takhle vám hraje páteční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, krásné ráno. Začíná být moderní si plánovat hádky do kalendáře. Pondělí 18.00, předmět nevynesení koše. Tak jak to máte vy? Kvůli čemu jste vy nebo váš partner trucoval?
1: Lucka píše, manžel se mnou 2 dny nemluvil, protože jsem omylem dokoukala seriál bez něj. A to teda chápu, jako, to se nedělá. Jako není to na 2 dny nemluvení, ale je to nepříjemnost.
0: Jako 2 dny jsou dost, no. Myslím, že tak za hoďku by to mohlo pominout, ale dobře. Taky píše Máca, ahoj, vzpomínám si, jak jsem s přítelem nemluvila asi 2 dny a po 2 dnech, kdy on překonal svou hrdost a zeptal se mě, proč s ním nemluvím, jsem odpověděla, jsem na tebe naštvaná. Zeptal se proč a já odpověděla, to už úplně naštvaná. A to je fakt, to se mi teda, já se musím přiznat takhle veřejně, mi se občas stane, že já to tak pak zapomenu.
1: Hele, ale no, říkám, tohle se mi stávalo taky, ale já nechápu to, když to někdo v sobě naopak dusí, protože třeba 4 roky zpátky, když jsem přítele doprovázela tehdy na vlak, tak mi říkal, dobrý, a já, co, a on. No už nejsem naštvaný. A já říkám, a ty jsi byl teď celou dobu naštvaný. A on, no 3 dny teďka. A já říkám, cože?
0: A to bylo teda po tom prvním rande, jo?
1: Markéta píše, ahoj, jsem vdaná 25 let. Pitomá hádka byla u nás kvůli zapomenutým pantoflím mého manžela na balkóně. Jednalo se o boty do sauny, stály asi 800 korun a já jsem je půjčila návštěvě na balkon a pak je tam nechala 2 dny. Ono na ně svítilo slunce a to byl ten problém. Komické je, že mu je v té sauně nakonec stejně ukradli. No, tak to má.
0: Dokonalý. Se mu to vrátilo i s úrokama, ne? Nebo spíš nevrátilo. Tak máme tady taky pár hlasovek a pouštím tu od našeho ahoj, tady Tomáš.
2: Ahoj, tady Tomáš. To, když jsem byl ještě s ex-manželkou, kdo jsme byli dohromady nějaký cca 20 let, když jsem se šťastně rozvedl, jak se říká, tak my jsme měli Itálii už od začátku. Nejdřív to bylo tak, že jsme se hádali z začátku tak každý měsíc, jo, jednou za měsíc. A pak se to pomalinku zkracovalo. Na 14 dnů jsme se hádali každý 14 dnů, pak každý týden, pak každý 2-3 dny, jo, lítalo nádobí, příbory, no, jako masakr, věci z okna. Jako fakt to hustá Itálie, jo? Takový neměli ani Italové. To, co se dělo tady u nás doma, jo? Hele, zatím, čau.
0: Hele, dík. To je dokonalý. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy a hlasovky. Tak kdo to zavede? Kdo zavede do kalendáře nějaký pevný termín, kdy se budeme moc pohádat.
1: A kdo to uděláte, tak dejte pak vědět, jaký to bylo, jestli jste to dodrželi, jestli to vyšlo.
0: Jestli to funguje a jak bylo řečeno, tak stejný čas na hádku má mít muž i žena, jo? Tak schválně, jestli i tohle dopadlo. Mm-hmm. Jo? George Ezra, Green Green Grass, zelená je tráva, no pro náš tým už moc ne. Hit Radio 8.19, krásné ráno.

0: hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když
3: se to má podařit. Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
7: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
6: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
7: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
6: Více na předplatnenakávu.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí... A prázdniny se blíží, prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Brně v Milíčově ulici před Královopolským tunelem stojí odstavené nákladní auto, počítejte s omezením. A opatrně, v okolí škol děti už za chvilku půjdou domů s vysvědčením a už mohou být rozdováděné.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: pojmenovali TikTok podle tohohle songu. Pojmenovala tenhle song podle TikToku.
1: Tohle je můj nejoblíbenější song na světě.
0: To nebyla otázka. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů 8.32 a je tu ranní update.
2: Ranní update.
3: Evropu svírá extrémní vlna veder, která si už ve Španělsku vyžádala přes 200 obětí. Francie hlásí nejteplejší den i noc v historii měření a pařížské nemocnice jsou na hraně kapacit. Češi po covidu změnili cestovatelské návyky. Místo prodloužených víkendů ve velkých evropských městech stále častěji míří za sluncem k moři. Nejvíc roste zájem o Řecko, Itálii a Španělsko, výrazný boom ale zažívá i Albánie. Téměř polovina Čechů zažívá před odletem na dovolenou stres. Nejčastěji se bojí kontrol, odbavení, časového tlaku nebo toho, že doma zapomenou něco důležitého. Odborníci doporučují tlak snížit časným balením.
0: A čeho se bojíte vy nejvíc, než letíte na dovču? Vy, kdo jste u rádia? A čeho se bojíte vy tady?
3: No jak teďka, jak stárnu, jestli to tak můžu říct, tak se čím dál víc bojím toho, že bude špatný počasí, protože s tím člověk prostě nic nemůže udělat.
0: Jasně, co jasně?
1: To jsem chtěla říct, dobrý, že jste řekl s tím stárnutím, že podle mě to opravdu přichází s věkem tyhle ty strachy. Já jsem zatím v pohodě, ale jinak...
3: Nebudeš.
1: Asi ničeho, jako počasí neovlivníš, no, ale jinak všechno ovlivnit nějakým způsobem můžeš, anebo to prostě vydržíš.
0: Tak schválně, jestli se poznáte v tomhle. Já jsem teda nervózní, jestli se mi do té kovové klece vejde příruční zavazadlo, jo? Konkrétně po jedné zkušenosti jsem teda spíš víc nervózní, jestli ho pak vytáhnu ven.
1: A to taky doplatíš případně, nebo to hodně zmáčkneš?
0: To, ne, já jsem Čech a nic doplatit nebudu, to tam prostě našlapu. Takhle i bez check-inu vám tady na Hit Radio držíme místo. Vítejte na palubě. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Tým Držím ti město. A připomínáme, že srdcovky si můžete dát s Jirkou Pelnářem mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Tak hezké ráno.

0: Sabrina Carpenter, takhle vám hraje páteční Hit Radio 8.39. Dobré ráno.
1: Pardon.
2: Dneska poznáte učitelky opravdu na první pohled. Budou odcházet domů schovaný za kytičkama. Jo, dneska je poslední školní den, nastává ta každoroční tradice, kdy učitelky opravdu dostanou ranec květin, ale pozor, ono se říká mezi učiteli taková jako hezká věc, že kytka je krásná, ale po 10 měsících s těma dětma by prej ocenili spíš dobře vychlazený prosečko. Ale poslat dítě s prosekem do školy, to nevím.
0: Jako v dnešní hyperkorektní době si to nedovedu představit. Jako takhle, za našich, za mých mladých let si myslím, že by to prošlo a nikomu by to nebylo divný, jo? Ale dneska hnedka tady ty sociálky a tak dále. No nic moc, no. Takže paní čelky, co dneska ponesou obrovskou květinu, jsou ty nej. No a co ty, co půjdou s malým kaktusem?
2: Ale i to se dělo, ježíš, taky jsem měla učitelku, která dostala kaktus, to byla chemikářka na základce.
0: Fakt, taká byla.
2: No hrozná.
0: No jasně, tak víme, no. Nicméně já si vzpomínám, my jsme měli na základce ve třídě holku spolužečku a ona každý rok nosila

0: Hitradio.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels & Resorts. Více na orea.jobs.cz.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Tohle je Kate Ryan a tohle je páteční Trádio v 8.50. My jsme po vás celý týden chtěli ty nejvtipnější a nejbláznivější historky z vody. No a jednu takovou nám poslala i Miloslava.
1: Cituju její příběh, jo. Dneska nejlepší, ale před 8 lety to byl nejhorší zážitek. S manželem a 4 malými dětmi jsme si na Lipně půjčili šlapadla, že vyrazíme k ostrovu Králíků, takzvaně. Krásný počasí, děti natěšený, my jsme si zaplatili jedno šlapadlo. Mladí kluci to obsluhovali, tak šlapeme, jsme sotva v půlce, manžel už byl drobet naštvaný, že to moc nejede. A tak nějak zjišťujeme, že nabíráme vodu, jo. A nabírali. Než jsme se dovolali jiné rodině o pomoc, už jsme stáli všichni pokotníky ve vodě. Děti uřvaný, já hysterická. Mladěši ze břehu se nemohli dovolat hlídce na čtunu, protože zrovna krmili králíka na ostrově. Naštěstí rodina se dvěmi dětmi vzala ty naše plus naše věci, batohy, mobily a podobně. Já a manžel jsme se už nevešli a doufali, že hlídka snad dokrmí králíky a přijede nás teda zachránit. Trvalo to asi půl hodiny, než pro nás přijeli. Paní na břehu se svými dvoumi dětmi a mými 4 dětmi to tam strachy brečela. Byla na tom psychicky hůře jak já. No a víte, proč se to potápilo? Kluci tomu zapomněli dát špunty.
0: No a my jsme tady slibovali, že vybereme ten nejlepší příběh a jeho autor získá poukaz na produkty Helly Hansen v hodnotě 7000 korun a s námi ve vysílání už je Miloslava. Mílo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, tady Mílo.
0: Hezké ráno, Mílo, tak my bychom ti chtěli říct a hlavně ti pogratulovat, že ten tvůj příběh se nám líbil úplně nejvíc.
2: Děkuju.
0: A že vyhráváš poukaz na produkty Helly Hansen v hodnotě 7000 korun od 4Camping. A tak by nás zajímalo, Mílo, zasměj se tomu teďka, jaký to byl pocit tehdy, když jste zažili vlastně Titanic na Lipně?
2: No, tehdy jsem se opravdu hodně bála, hodně jsme byli vyklepaní z toho. Večer to na nás dolehlo s manželem, protože jsme byli opravdu strachy bez sebe, že jsme se opravdu mohli utopit. Ty velký ryby, co tam plavaly, byly jako opravdu děsivý. Ale teď už je to pro zasmání, že?
0: No tak na tom Lipně plavou jako obrovský ryby, tak jste se na nich mohli když tak svíst, no, při nejhorším.
2: Ne, já jsem se bála, mě vypadaly jak žraloci.
1: Ty jsi tam psala, že jsi měla jak starý děti v tu dobu? Nějak hodně malinký, viď?
2: Malinký, no, nejmladší bylo rok a tu jsem měla v náruči.
1: Tak to
2: vlastně jsem šlapala v náruči.
1: Jako dokážu si představit ten strach, no, v tu chvíli, když se s tebou potápí šlapadlo a máš tam roční a pak další děti, teda pak, hustý.
2: No, ano, byly jako rok, 4, 6 a 7.
0: Takhle, no, Mílo, ztráty na životech 0, výhra, poukaz 7000 korun pod 4Camping Helly Hansen produkty, je to tvoje.
2: Kvělý, děkuju.
1: Moc gratulujeme, užij si výhru.
2: Děkujem.
0: A zvládni víkend, měj se krásně, Mílo, ahoj.
2: Taky.
0: Ahoj. No a my budeme určitě soutěžit i další týden, tak rozhodně laďte Hit Radio, ať vám nic neuteče.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. 8.57 a jsme na konci páteční snídaně. Něco končí, něco začíná a to jsou prázdniny. Začíná taky víkend a začíná taky pořádná výheň.
1: Slyšíme se zase v pondělí, užijte si ten víkend, odpočiňte si, přežijte to hlavně. Hodně pijte, dávejte si na sebe čepice, cokoliv a hlavně to musíte mít mokrý, ať jste v pohodě.
0: Přesně, vy kdo máte sklep, tak madraci vedle brambor a vy kdo máte sklep s vínkem, možná ještě lepší varianta.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: A jestli se během víkendu nerozpustíme, tak se tady v pondělí v 6.00 potkáme.
1: Tak ahoj!
0: Mějte se hezky, čau!
3: Já se nechci úplně chlubit, jo, ale já ten sklípek s vínem mám.
4: Tady Ondra Blaho a všichni vás zdravím a chvíli před 9:00 pro vás mám ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Žarošická ulice u křižovatky s Jirovnickou, tady se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. Problémy jsou taky v Žabovřeské ulici ve směru na Pisárky, před odbočkou na Kníničskou. Bouralo osobní auto s kamionem, i tudy projedete s omezením. Další problémy jsou v Milíčově ulici před Královopolským tunelem, tady stojí odstavené nákladní auto a vydáme se ještě na Břeclavsko, konkrétně do Velkých Pavlovic, tady v Dlouhé ulici před Kruháčem se střetlo osobní auto s motorkářem, počítejte s omezením. A ještě tady vidím, a ne, to už mě zmizelo, takže aktuální to není, zaplať pámbu za to. Šťastnou cestu vám přeju. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
13: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Končí školní rok, žáci základních a středních škol si dnes převzali svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si přišlo více než 1,5 milionu žáků a studentů. Od soboty 27. června jim začnou letní prázdniny. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Vedra výrazně zvedla prodeje zmrzlin a chlazených nápojů. Podle obchodníků je nárůst o desítky procent. Potvrzuje to také mluvčí online supermarketu Košík.cz František Brož.
14: Letí klasika, jako jsou nanuky a kornouty, nicméně jak rostou teploty, tak roste i chuť po lehčích sorbetech, no a samozřejmě velkým hitem jsou ta velká rodinná balení ve vaničkách. Ke zmrzlině putují do košíků a pak do lednic také vychlazené nápoje, především ledové čaje, ochucené nebo minerální vody a taky nealkoholická piva.
13: Podle Brože mají výrazný zájem o dovoz zmrzliny také větší firmy. Paříž má kvůli současným rekordním vedrům naplněné kapacity nemocnic a sáhne k některým preventivním opatřením. Francouzská metropole v pátek zakáže konzumaci a prodej alkoholu.
9: fotbalový servis.
13: Fotbalisté Ekvádoru na mistrovství světa porazili již jistého vítěze skupiny E Německo 2-1 a slaví z třetího místa postup. Úvodní branka Leroye Saného z druhé minuty a ekvádorská odpověď z kopačky Nelsona Angula o 7 minut později slibovali gólové hody. Nakonec v 78. minutě. Německo se 6 body vyhrálo skupinu díky lepšímu vzájemnému duelu s pobřežím Slonoviny, ale úvod vyřazovací fáze v Bostonu se utká se třetím týmem ze skupiny A, B, C, D nebo F. Ekvádor nastoupí proti jednomu z vítězů skupin.
12: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
15: Co chcete v rámci předpovědi počasí slyšet? To už jste to všechno slyšeli, prostě nás čeká absolutní Mordor. Bez srážek, doufejme, že také bez bouřek, s absolutně vymetenou oblohou a teplotami blížícími se až ke 40 stupňům Celsia. Ale já to vnímám pozitivně.
9: Hit Radio City Brno.
15: Stejně tak jako to, že je pátek a startuje páteční dopoledne na Hit Radio City Brno s Damianem Davidem a taky Clean Bandit.

Ladíte Hit Radio. A páteční pozitivní zpráva se týká jak dnešních školáků, kteří jednou půjdou do práce, tak všech makáčů, kteří dřou od nevidím do nevidím. Dopoledne na Hit Radio City Brno jsme mluvili nesčetněkrát o testování, mimochodem úspěšném testování, čtyřdenního pracovního týdne. Jenže pan doktor Vladimír Tuka, coach neuroleadershipu, jde ještě dál. Pan doktor totiž říká, že biologická kapacita lidského myšlení je tvrdě omezená, což víme. U velmi schopných lidí jsou to maximálně 4 hodiny denně, kdy dokážeme podávat skutečně špičkový mentální výkon. To jsme nevěděli. Tento neudržitelný hon na výkon se nám proto musí dříve anebo později vymstít v podobě vyhoření anebo psychických problémů. A za mě je jedno, jestli v práci používáte hlavu anebo ruce. Za mě bychom měli chodit do práce na 5 hodin, 4 hodiny pracovního nasazení a 1 hodinka na pokec s kolegy, drobná příprava na další den a oběd. Takže v pátek by se chodilo na 7 a ve 12 klidně domů. Co je na tom pozitivní a proč to říkám teď? Většina změn v práci se zavádí až v září. Tak já jenom, abyste měli o prázdninách o čem přemýšlet.

0: Za 6 minut odbije 9:30 dopolední. Vyladíte páteční vysílání Hit Radio City Brno. A pokud mě v tuto chvíli poslouchá dívka, slečna, žena, které ještě nebylo ani 30, ale cítí jakýsi tlak a možná ani ne, tak ze strany rodiny, jako třeba svých kámošek, že by teda jako měli mít už děti, tak kromě toho, že to je velice nepatřičné a vůbec byste to žádné holce neměli připomínat a ani se jim rvé reptat, tak co, jako už to bude nebo nebude, tak bych vás chtěl zároveň holky uklidnit, že opravdu není kam spěchat. A doložím to také aktuálními čísly porodnosti v Jihomoravském kraji. Už za malou chvíli s nimi přijdu, jenom co dozní Miles Smith anebo Ale Farben.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mňam, to je dobrý.
3: To je jam.
2: Jam?
3: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
2: Tak to si slíznu.
4: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
5: Najdeš ji na yumm.cz.
4: Jam, to si slízneš.
6: Biskupský dvůr se každé léto promění v otevřené divadlo. I letos se tu můžete těšit na balet NDB. Uvidíte juniorský soubor a nebude chybět ani Romeo a Julie. Balet, který má v kulisách Petrova své zvláštní kouzlo. Od 14. do 19. července na Biskupském dvoře. Partnerem baléta je Motortek.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se
9: to má podařit. Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
10: Máš na vysvědčení jedničku z matiky, fyziky nebo chemie? Tak přijď od 26. do 30. června do Hvězdárny a Planetária Brno. Ukaž vysvědčení a získej volnou vstupenku do Digitária. Akce platí pro prvních 1000 studentů základních a středních škol. Souřadnice jsou Hvězdárna a Planetárium Brno. Více na www.hvězdárna.cz.
11: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Ladíte páteční dopoledne na Hit Radio City Brno. A teď, 9:54, přichází jakési uklidnění pro všechny dámy, kterým ještě nebylo 30 a mají pocit, že by jim snad biologické hodiny tikaly rychleji než ostatním. Holky, já chápu, že ten tlak je na vás obrovský. Bohužel, a mám to potvrzený od většiny kámošek, ho na vás vytváří většinou vaše kámošky anebo příbuzné ženy z rodiny, ale buďte vážně v klidu. Ženy v Jihomoravském kraji rodí děti ve vyšším věku než dřív. Loni bylo matkám při narození dítěte v průměru 31,8 roku, tedy zhruba o 5 let více než na začátku tohoto tisíciletí. Prvorodičkám bylo v průměru přes 30 roků a 1 měsíc. No, ještě pár zajímavých statistik z loňska. Nejmladší matce bylo loni 13 let, to nekomentuju, ten nejstarší 50. Nejčastěji rodili ženy ve věku 30 až 34 let. Ale ať řekneme taky něco k tatínkům, protože roste i jejich věk. Loni jim bylo při narození dítěte v průměru necelých 35 roků, nejstaršímu otci bylo při narození dítěte 67. Někdo tohle může brát jako fakt jako velký výkon, já to beru jako malilinka to nezodpovědnou záležitost, protože myslím si, že vy půjdete už pomalinku, polehonku, tam, kam jednou z nás každý skončí a vaše dítě půjde kam, jako na základku, kde bude mít tátu. Nevím, s tímhle úplně, asi úplně nesouhlasím, ale každému podle chuti a co mi není rovno, potom je mi, víte co. Meredith Brooks, Nico Santos a alespoň ve vás nechám ty čísla tak nějak trošku doznít.

0: Pěkně nám to utíká. Za chvíli odbije 9:45 a tak si dáme další skvělou muziku na páteční dopoledne. Od Báry Polákové přes Tommyho Cashe až Linkiny. Ale hlavně zblížící se celou chystáme aktuální zprávy, včetně toho nejlepšího dopravního servisu, se kterým nám mimochodem a všem ostatním jihomoravským řidičům můžete pomoct i vy, naši posluchači. A ještě za to můžete vyhrát prachy. Poslouchejte pozorně.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia City Brno. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Jižní Moravy? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City Brno, tvůj parťák na silnicích Jižní Moravy.
2: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
11: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spoustu

0: Ta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Za minutku a půl odbije 10. hodina dopolední. Tiesto končí 9. A 10. odstartujeme už za chvíli. Teď nás ale čeká nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Začneme opět v Žerošické u křižovatky s Jirovnickou. Stále se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobáků. Problémy jsou taky v Žabovřeské ve směru na Pisárky před odbočkou na Kníničskou. Tady bouralo osobní auto s kamionem, ale vážná dopravní nehoda se vyšetřuje také v Brankovicích. To je na Vyškovsku. Tady na náměstí srazilo osobní auto chodce. Počítejte tady s omezením. Na místě jsou záchranáři i policie. Připomínám ještě, pokud tedy pojedete tak daleko, tak na výjezdu z Hodonína ve směru na Veselí nad Moravou na kruhovém objezdu u Pánova překáží v provozu porouchané nákladní auto. Je to tady neprůjezdné. Ve chvíli, kdy se to zprovozní, dáme vám o tom samozřejmě vědět. No a to je všechno. Tak šťastnou cestu, pevné nervy a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
2: Miluju nový místa se skvělou kávou.
3: Jo, Kapka.
2: Co je Kapka?
3: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
4: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
5: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
4: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
5: Předplatné na kávu.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jenom hity. Hit Radio.
8: Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
7: On air.
9: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin pojede do Venezuely, kterou zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala včera. Výjíždí tam v 68 lidech, soběstační by měli být zhruba 10 dní. Tým je složený z hasičů Moravskoslezského kraje a Prahy. Poslanci se dnes vrátí ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snažšího propouštění odborníků. Oficiální e-shop pro nákup elektronických dálničních známek přešel na novou adresu. Důvody popisuje z Centra dopravních informačních systémů.
11: Přechodem na novou adresu dochází také k mírné úpravě vzhledu e-shopu, aby odpovídal jednotné vizuální identitě státních digitálních služeb. Tyto prvky ale nejsou rozhodující pro ověření pravosti webu. Nejspolehlivějším vodítkem je vždy adresa edálnice.gov.cz v prohlížeči.
10: Původní adresa edálnice.cz zůstává nadále funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou doménu. No a tenistka Karolína Muchová postoupila v Bad Homburgu poprvé v kariéře do semifinále turnaje na trávě. Světová jedenáctka zdolala ve velkém vedru Kláru Tausonovou z Dánska po obratu ve třech setech. O postup do finále wimbledonské generálky se utká s Rumunkou Ruseovou.
0: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
12: Peklo, horko, bude to velký. Teploty aktuálně už okolo 30 a v průběhu víkendu můžeme dosáhnout na některých místech až 40 stupňů Celsia. No, s deštěm nepočítejte, nic nás neskropí, nic nás neochladí. Budeme si muset pomoci sami.
7: Hit Radio City Brno.
0: Ale zase na druhou stranu to bude příjemné na nově otevřené letňáky, o kterých si řekneme už za pár okamžiků víc.

a jak nám pěkně zvesela vyhrávají Kaskáda Every Time We Touch. Přesně ve 10:45 v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno a zpátky k tomu vedru, které samozřejmě je. Je mi úplně jasný, že v 35 až 40 stupňových vedrech chcete tak maximálně na koupák a rozhodně nevylezat z baráku ani se klimatizované kanceláře. Ale večer ty teploty klesnou na nějakých příjemných 20, 22. A to už by člověk i něco vymýšlel. A já jsem moc rád, že přichází období letních kin, které já mám strašně moc rád, protože přes rok, co si budem, jsme se ženou jako měli čas na kino, jestli jednou, tak je to hodně a vlastně si ani nepamatuju, na čem jsme. Jo, na Michaelovi Jacksonovi, to jsme šli. Jednou zatím letos a vím, že to je velká ostuda, ale vynahradíme si to, protože letňáky, to je něco podle našeho gusta. Letní kino ve Vile Levber začíná právě dneska a hrát bude každý týden za 150 korun. Sokolský letňák v Ořešíně od půlky července, dvakrát měsíčně, cirka 100 pade za jeden lístek. Skalní Janáček bude od 1. července denně za 180 korun se vstupným. Skalní místo držitelství od 2.7. dvakrát týdně za stejné peníze. Letní kino Rosnička, to také startuje 2. července a také můžete zajít hnedka dvakrát v týdnu za 120 korun, anebo letní kino na Ponávce. Bude hrát jednou týdně a bude hrát zdarma. Víte ještě o nějakém letňáku, který máte třeba vy rádi, vyrážíte na něj a nezmínil jsem ho, dejte nám vědět, ať můžeme reportovat i ostatním.

0: Jedna indiánská na páteční dopoledne. Shepherd Geronimo na Hit Radio City Brno. Přátelé, máme pátek 26. června. Začínají prázdniny. A jeden by si myslel, že se na soutěž nevaříme, posloucháme, vykašleme a dáme si o prázdninách pauzičku, ale opak je pravdou. Za prvé o prázdninách pokračujeme a za druhé červen ještě ani zdaleka nekončí. A protože včera to neklaplo, tak dneska máme tady v banku hned 2 500-korunové poukázky. Tak doufám, že to klapne. Doufám, že udělám někomu takhle v pátek dopoledne radost. Vy, kteří jste registrovaní na www.hitradiocitybrno.cz, zapněte vyzvánění, ať to neprošvihnete, třeba zavolám právě vám.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
6: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když
7: se to má podařit. XXL Výprodej v online shop.cz.
8: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
11: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Vidíme, posloucháme.
1: Ale vůbec to nebudeme prodlužovat, jdeme rovnou volat jednomu z vás registrovaným na www.hitradiocitybrno.cz. Včera to neklaplo, takže dneska tady máme hned dvě 500 korunové poukázky do kavárny No Feed na Vaňkově náměstí. Tak, tak, tak a tak, tak. Vidím tady spoustu registrací z jedné fabriky, tak doufám, že to alespoň jednou klapne. A mimochodem je to stejná firma jako v případě toho Adama, který nám včera nevzal telefon, jo. A jestli to teda neklapne ani teď, tak by to bylo fakt divný, já slibuju, že do té firmy už nikdy volat nebudu.
2: Jo, že mě posloucháme.
1: Ale zavolám.
2: Dovolal.
1: Jan Babic, Honzo, nazdar.
2: Nazdar, zdravím.
1: Prosím tě, hele, rovnou ti říkám na rovinu, že kdybys na konci svého příjmení měl š, tak tě nevolám, jo, vůbec, zapomeň na to.
2: No, to je dobře, já ho taky nemám rád.
1: Dobrý, jak na tom se shodneme. Prosím tě, ty tady máš manažer mimo ňu, co to znamená?
2: Já tady manažeruju sekače trávy.
1: A který z nich je nejvíc mimoň?
2: No, já bych řekl, že já.
1: Prosím tě, já se tady dívám do registračního formuláře a z vaší firmy se registroval i Adam, který má v těchto vedrech docela hezký příjmení a včera mě nevzal telefon.
2: Jo.
1: Víš, kerej?
2: No, možná ho znám, no. To je Boris.
1: No, ale jako asi bys ho měl znát, protože je od vás. Nějaký Schneeweiss.
2: No.
1: Víš, kerej to je?
2: Vím, no.
1: A kde je? Proč mě včera nebral telefon? Mohl vyhrát včera on 500.
2: Já nevím.
1: Nevíš?
2: Já nevím.
1: Dobrý. Hele, tak ho ode mě moc pozdravuj. Vzkaž mu, že nevyhrál, že měl smůlu, ale že jeho včerejší 500 korunovou poukázku vyhráváš, Honzo, ty, a dohromady to dělá celou tisícovku do kavárny No Feed na Vaňkově náměstí, jo?
2: Tak jo, díky, zatím měsíc.
1: No počkej, já ti ještě musím říct, ať mi vydržíš na lince, ať se ještě můžeme domluvit, ne? Chápeš?
2: Jo, to rozlišíme.
1: Tak jo, tak pozdravuj Adama, užij si výhru, pozdravuj v kavárně No Feed a...
2: Jo, díky.
1: Měj se, zdarec.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.
3: Výjimečná kavárna No Feed na vás čeká na Vaňkově náměstí v Brně. Užijte si dokonalé branče, polední menu, domácí dezerty i večerní tapas s vodní dýmkou na letní zahrádce. Specializujeme se také na dětské oslavy s animátory, firemní meetingy, koncerty nebo rande na klíč. No Feed, kavárna, která se o vás postará.

0: Když jsme u kapely Mirai a písničky Volám, tak mám pro vás takovou smutnou zprávu. Bohužel musí se to hlásit. Nechci práskat, ale hlásit se to musí. Jak praví klasik, dneska odpoledne totiž budete mít poslední příležitost, jak vyhrát plnou nádrž zdarma za váš dopravní příspěvek, a ten můžete posílat klidně i dopoledne. My si vybereme, nebojte se. Takže pokud chcete doplnit náš nejlepší dopravní servis z Brna a okolí i svojí aktuální zprávou, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848 a pomůžete tak nejenom všem ostatním, ale i vlastní peněžence.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia City Brno. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Jižní Moravy? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City Brno. Tvůj parťák na silnicích Jižní Moravy.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
3: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortech v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
4: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
9: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
10: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
9: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
10: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
9: Když repráky, tak Mironet.
10: Klikni dvakrát.
11: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
12: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. Max zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Jedenáctá hodina odbíjí právě teď, přátelé. A s ní přichází na řadu také nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. Pojďme se podívat, jak to vypadá. Aktuálně si dávejte pozor ve Znojmě na vídeňské třídě u křižovatky s Průmyslovou, kde vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Mrkneme i na D1, 193. ve směru na Ostravu, tady bourala dvě osobní auta, nehoda je odstavena na Krajnici. Počítejte se zdržením v přerušované koloně už od 182. kilometru. A vypadá to, že by to mělo být všechno. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet.
4: Klikni dvakrát!
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma!
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s...
8: Náplně hned!
9: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
12: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše kvůli české účasti na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře nekončí. Hrad a Černínský palác se teď přou o to, kdo českou delegaci povede. Podle ministra Macinky to prezident rozhodně nebude.

0: Více než polovina dlouhodobě měřících stanic v Česku včera překonala teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice subtropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc naměřili znovu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Extrémní teploty trápí také zvířata v zoologických zahradách. Zvláštní péči vyžadují zejména druhy pocházející ze severských oblastí. Jak je pomáhají ochlazovat například v olomoucké zoo, nám prozradí tamní mluvčí Iveta Gronská.
1: Ochlazování probíhá několika způsoby. Jednak mají napuštěné nejrůznější bazénky, jednak třeba sobě mají možnost se vysprchovat a to doslova. Jiná zvířata třeba chladíme tak u medvědů baribalů, tak je chladíme takovými zamraženými koulemi, které připravujeme. Takže nasypeme do kýble množství ovoce, které jim velmi chutná.
0: V ostravské zoo zase hojně využívají mlžné sprchy, které si užívají jak zvířata, tak také návštěvníci. No a fotbalisté Turecka se rozloučili s mistrovstvím světa výhrou 3-2 nad vítězem skupiny D USA. Spojené státy po dvou výhrách zakončily skupinu porážkou, která však už nic nezměnila na jejich prvním místě ve skupině. Ve vyřazovací fázi budou hrát v San Francisku s Bosnou a Hercegovinou.
2: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
3: Mimochodem, slyšeli jste to ve zprávách, jo? Že ochlazení zvířat mluvila mluvčí paní Gronská. To je hezké. Aktuální teploty v Brně a na celé jižní Moravě už jsou daleko, daleko nad 30 stupně Celsia. Pokud vás zajímá úplně přesná teplota, tak je to 32 stupňů, dole nějakých 34. No a nejinak tomu bude během celého tohoto víkendu, kdy na některých místech naměříme ještě teploty mnohem vyšší, ale k tomu si řekneme více už za pár okamžiků.
4: Hit Radio City Brno.
3: Napřed totiž dáme prostor muzice. Zazní Lost Frequency, Spink a taky Xindl X a Mirka Miškechová. Tak pěkné dopoledne všem.

Ladíte Hit Radio City Brno. Dopolední vysílání s pátečním datem 26. června. A pojďme se ještě na chvilinku hrabat v těch teplotách. Ono to totiž dneska fakt pěkně vyšlo. Ve zprávách jste slyšeli mluvit mluvčí paní Grónskou o chlazení zvířat v jedné zoologické zahradě. A to ještě možná ani nevíte, že 26. června je světový den chlazení. Protože je to na počest narození irského fyzika a matematika Sira Williama Thomsona, známého jako Lorda Kelvina. A tento den připomíná jeho zásadní vědecké přínosy v termodynamice a hlavně zavedení absolutní teplotní stupnice. Takže díky Lordu Kelvinovi víme, kolik je aktuálně stupňů a hlavně, jak to o víkendu bude vypadat v celé České republice. Mám pro vás vlastně docela dobrou zprávu. Ale říkám jenom docela, jo? Není bůhví jak skvělá, protože Mordor tady na Jižní Moravě samozřejmě bude, ale podle jedné interaktivní mapy, kterou jsem našel na těch internetech, tak úplně největší peklo, a to skutečně 40 stupňů Celsia, je na neděli hlášeno jenom někde u Žatce. Ale samozřejmě Jihomoravský kraj bude patřit opět mezi to nejteplejší, samozřejmě nejteplejší území, tak aby byl přesný. A Znojmo, to hlásí na neděli 38 stupňů. Břeclav, neděle 38 stupňů. A bohužel i o něco výš, tedy u nás v Brně, bude v neděli 38 stupňů Celsia. Ať už na tu neděli plánujete cokoliv, nedobře jste si vybrali.

0: Don't put your blame on Rag & Bone Man a Human. 5 minut před 11:30 v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno a pravidelný posluchač moc dobře ví, co přijde záhy. Samozřejmě pozvánky na akce, které se v Brně a na Jižní Moravě konají teď v těch nejbližších dnech, ale pokud vám můžu poradit, 3. července vydažte do Šato Valtice na Krhuta a Kozuba. A navíc, pokud byste za to nechtěli utrácet, navštivte naše sociální sítě a je úplně jedno, jestli otevřete Facebook anebo Instagram Hit Rádia City Brno a tam stále probíhá soutěž o lístky gratis. Takže kdo chce vyhrát, ten následuje, kdo vyhrát nepotřebuje, protože má peníze jak želez, ten si kupuje lupeny na hudbanavinicích.cz, protože do Šato Valtice 3. července dorazí Krhut a Kozub.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicích.cz. Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
10: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
11: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu City Brno.
12: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
13: Matracezahubičku.cz.
11: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

zase dva lízinky

8 minut po půl 12. přicházím s těmi slibovanými pozvánkami na akce, které nás čekají v těch nejbližších dnech. A to nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě, ale rád začnu letním kinem v zahradě Vili Leber, které startuje právě dneska 26. června. A užít si můžete nejenom kinokvíz, ale samozřejmě i krásný film, který půjde do pohádky, a těšit se můžete na Adží duchové. Další pozvánka míří opět na hudbu na Vinicích, protože letos je v rámci nabídky koncertů také koncert kapely Tros Discotékos a ve vinařství Sonberg za vámi, přátelé, dorazí právě tihle kluci. A to už dneska 26. června, otevírá se v 18 hodin, tak doražte. No a poslední pozvánka míří na Minskou Open, která startuje právě dneska odpoledne, uzavře se Minská a opět se zahájí tahle oblíbená, dnes již legendární street party v Žabovřeskách. Bohatý doprovodný program, Burma Jones, bude spousta dalších kapel, jako třeba Like It, no a ještě jedna, kterou si nechám až na úplný závěr mého dopoledního vysílání Hit Rádia City Brno. Info na žabovřesky.cz a naše speciální mobilní studio se živíme vysíláním, odstartuje v 17 hodin. Budu se na vás moc těšit.

0: Tak za chvíli se budeme loučit. Jo, čeká nás konec pátečního dopoledního vysílání Hitrádia City Brno s datem 26. června. A byl bych rád, kdybyste skutečně vydrželi až do 12, protože se ještě vrátíme k 8. ročníku legendární street party Minská Open. Já jsem totiž nezmínil ještě dva interprety, kteří tam dneska vystoupí a kteří budou i za mikrofonem Hitrádia City Brno. Jedním z nich je Adam Ďurica, oblíbený slovenský zpěvák, textář, muzikant, no a ten druhej, ten je právě moje závěrečné překvapení a taky závěrečnou dopolední srdcovkou. Tak si počkejte až do 12, protože věřím, že vás dokonale na dnešní odpoledne naladí.
1: 500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Per Dormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
5: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
4: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
5: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
4: Více na předplatnenakavu.cz.
6: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé

0: Zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels & Resorts. Více na orea.jobs.cz.
1: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Taky nechcete končit léto větou.
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
12: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
13: Našli jste, jsem tady.
12: I takhle zněla dnešní snídaně.
13: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
12: No to je právě to.
14: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
13: Přesně. A ono to je teda na 2 týdny, no. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor,
12: ne? Určitě ne.
13: No určitě ne.
12: Určitě ne.
13: Tak pojede na 4, no.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

Tak se nám přiblížila 12. A moji závěrečnou dopolední srdcovku berte jako takové doplnění pozvánky na dnešní street party Minská Open. Připomínám, že živé vysílání z našeho mobilního studia odstartujeme v 17 hodin a až do 19 budeme mít dostatek prostoru i pro vás, kolem jdoucí, kteří budete chtít pozdravit své kámoše, rodinu, whatever, kohokoliv prostě. No a jeden z vystupujících, kterého jsem si schválně nechal až na tuto chvíli, bude Kapitán Demo. A já si pamatuju to jeho obrovsky úspěšné album, myslím si, že to je to předposlední, na kterém se nachází taky jedna z mých nejoblíbenějších písniček, která se jmenuje Manpower. A věřte mi, že dneska večer na Minské Open zazní taky. Tak se pojďme trošku naladit, s Jirkou Burianem, a.k.a. Kapitánem Demem se tedy loučím, a protože příští týden jedu, pevně věřím a doufám, na zaslouženou dovolenou, tak se na vás budu těšit v pondělí 6. července. Tak se mějte hezky a za nějaký týden a něco, chvíli před 9. zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Břehové ulici je silnice uzavřena, počítejte s tím. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přelce Daňková. Současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Nejčastější spouštění klimatizací zvýšilo spotřebu elektřiny oproti normálu v období provozní špičky zhruba o 1 až 2%. Zatížení sítí je ovšem ve srovnání se zimou o více než třetinu nižší. Současné horké počasí dává zabrat nejen lidem, ale také rostlinám. Nejvíce patrné je to u trávníků. Proč tomu tak je, vysvětluje ochránce přírody Vilém Jurek.
11: Když dojde při tak vysokých teplotách k seči a je odebraná poměrně velké množství biomasy, trávníky nám sežloutnou a víceméně svůj život přechází do podzemních orgánů a čekají na dobu, kdy zaprší a kdy se ochladí.
10: Kromě rostlin jsou teď podle Jurka v ohrožení živočichové, nedostatek vody a přehrátá krajina jim stěžují hledání potravy i ukrytů. Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státní zaměstnání. Ten má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snadnějšího propouštění odborníků a z politizace státní správy. Teď ještě pohled k nám.
2: Na několika místech v Brně čekají dnes školáky odměny. V brněnské ZOO se mohou těšit za vysvědčení na 10-korunové vstupné. Za jedničku z matematiky, fyziky a chemie získají vstup zdarma do hvězdárny. Zdarma se někde rozdává dětem zmrzlina a jsou i rychlá občerstvení, která ocení špatná vysvědčení.
12: Maraton Zemsta od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na GoOut.cz.
2: Také dneska nás v Brně a na jihu Moravy čeká slunečno se stoupajícími tropickými teplotami. Teploměr ukáže až 630 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: 12 hodin, 2 minuty, je to tady, pravé poledne, poslední srdcovky školního roku 2026. Wow, toto uteklo. Přeju pohodový den, velmi tropický den samozřejmě, tak si to osvěžíme dalšíma legendárníma hitama. Dáme si 80, dáme si 90, teď jako první srdcovkou i hit z roku 2001 a německý DJ Kate Resit, hit Life is too short. No a zároveň, dneska bych chtěl vědět vaše vysvědčení, jo? Pojďme zavzpomínat v rámci dnešních srdcovek, ale pojďte se pochlubit tím, čím se normálně nechlubíme, jo? Hele, samejma jedničkama, to se umí chlubit.

0: každý, ale měli jste nějaký průšvih na vysvědčení? Já nevím, dvojku schování, propadli jste z nějakého předmětu, prostě stalo se vám to? Já se přiznám, že třeba na základní škole v 8. třídě jsem na vysvědčení měl ředitelskou dudku a jen tak jsem utekl dvojce schování. A je to venku. Teď jste na řadě vy. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Těším se moc na vaše zprávy i hlasovky.
1: Hit Rádio City Brno.
0: A teď srdcovka číslo 1. Life is too short. Kate Resit. To se vám bude líbit.

0: Acid, Life is too short, a teď určitě poznáváte také i nekonečný příběh. Jasně. Jestli jste si do té říkali, já tu melodii od někud znám, tak nemáte zač. Neverending story.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: No a nekonečný příběh, tak to je taky vysvědčení, že jo, který se dneska opět nosí domů. A já jsem se vás ptal, jestli se můžete taky pochlubit s něčím, s čím se normálně jako nechlubíme. Jestli jste měli nějaký průšvih na vysvědčení. A mám tady hlasovku.
3: Ahojky, tady Jarka. Tak já se teda pochlubím taky, já jsem též měla ředitelskou důtku a dvojku schování, ačkoliv dneška to nechápu, já byla hroznej sprateček, ale prostě fakt hroznej. A dodnes, když se setkám se svými spolužáky, když máme třeba nějaké sezení v hospůdce po letech, tak si mě každý pamatuje jako tu strašně zlobivou holku.
0: Děkuju za hlasovku, já bych na to byl pyšnej. To se prostě pamatuje hezky. Díky. Co vy, měli jste nějaký průšvih na vysvědčení? Dejte taky vědět na 777-937-777. A já vám tady dám srdcovku s číslem 2. Klidně u toho můžete plakat, ono jak jsme jako celý spocený, tak to nebude vidět. Oscarový hit z 90. let. Legendární film Philadelphia, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Na Hit Radio.

0: Holky, Spice Girls, jenom pro vás, Wannabe, další srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A musím teda jako říct, že když koukáme do zpráv na WhatsApp 777-937-777, tak se nestačím divit. Děvčata a holky, masakr teda. To je jedna dvojka schování za druhou, dokonce i trojka. Tady třeba Jana píše, ahoj Jirko, tak já měla na střední dvojku schování za neumluvené hodiny a kouření na záchodě. Zdraví Jana. Další zpráva je taky od Jany a ta píše, tak já se teda taky přiznám, v 9. třídě jsem dostala trojku schování za záškoláctví. To byl tenkrát takový průšvih, že jsem sekala latinu celou střední a ani jeden den jsem za školu nešla. Tenkrát mě přišla zmátit i babička. Přeju pěkný den. Zajímavý. Tak a co vy, chlapi? Vy jste jako úplně jako vzorňáci, jo? U nás na západě Čech se říkávalo vzorněcí. Dejte vědět, 777-937-777. A my si dáme mezi tím další srdcovku a ty trošičku ze stárnem. Půjdeme do roku 1981. Tohle je hit, který už má šediny v roce 2026. Ale stojí za to si ho připomenout. Takže, kdo jste taky udělal nějaký průšvih na vysvědčení, pojďte dát ruku nahoru, normálně se přilažte. Jak tady zpívá Otavan, pojďme dát všichni pruseráři. Hands up!

0: Srdcovka na Hit Radio Simple Plan ve 12 hodin 21 minut.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Dneska vzpomínáme na vaše průšvihy ze školy, co jste si přinesli domů na vysvědčení a na věci, se kterými jste se prostě nepochlubili ani doma svým dětem. Jako píše Petr, ahoj, tak dneska do rádia řeknu něco, s čím jsem se opravdu nepochlubil ani vlastním dětem. Měl jsem dvojku schování za to, že mě načapali s cigárem na dívčích záchodech. Šel jsem na to fikaně, většinou kontrolovali jenom klučičí záchody. Já jsem šel na dámský nebo na dívčí a tam zrovna vykonávala svou potřebu paní ředitelka. No jo, karma. Tak krásný, díky. Co hlasovky?
2: Krásné dopoledne. Tak ani já jsem nebyla lepší, musím se přiznat. Nevím, jestli to byla 6. nebo 7. třída. Jsem dostala třídní důtku za to, že jsem řekla své spolužákyni, že je zmije jedovatá. No, mně to nepřišlo nic špatného, ale když si to zasloužila, ale bylo to rychlý. To je jen tak pro úsměvné dopoledne, nebo vlastně odpoledne. Krásné odpo, hela.
0: Děkuju taky moc za zprávu. Ty zmije jedovatá. V čem to bylo? To bylo v nějakém filmu. Ve kterým? Mrazík! Určitě. Nasťo, ty zmije jedovatá. Určitě, to je z Mrazíka. Ale hezky, dobrý. Jinak hemží se mi to tady samýma dvojkama a trojkama schování. Tady ještě v rychlosti Eva. Pěkný den, taky se přiznám, na průmyslovce jsem měla nejdříve ředitelskou dotku a pak aj dvojku schování za neomluvené hodiny. Šla jsem to říct nejdříve tačkovi, ten se jenom usmál a mávnul nad tím rukou a prý to mamce nějak vysvětlí. Mamka je hrozný generál, ta by mě přizabila, tak taťka už dopředu želil průšvihy. Zdraví Eva. To je tak krásný, to je tak krásný. Slibte mi, že jednou to řeknete i vašim dětem. Jo, někdy, až budou dospělí samozřejmě, tak se taky pochlubte. Díky moc za všechny zprávy, které jste mi poslali. Jsem rád, že tady nemáme jenom vzornou třídu, ale že jste si užili taky trošku srandy v těch školských letech. My si dáme za chviličku srdcovku na přání. Která to dneska bude? Tak to nevím. To nevím, no. Ale protože je pátek, tak bude narozeninová. Takže ještě v rychlosti 777-937-777. Napište mi rok, ve kterém jste se narodili a já z toho roku zkusím najít nějakou fakt jako topovou věc. Za chviličku, srdcovka na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
4: Mňam, to je dobrý.
5: To je jám.
4: Jám?
5: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
4: Tak to si slíznu.
5: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Najdeš ji na yumm.cz.
5: Jam, to si slízneš.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Máš na vysvědčení jedničku z matiky, fyziky nebo chemie? Tak přijď od 26. do 30. června do Hvězdárny a Planetária Brno. Ukaž vysvědčení a získej volnou vstupenku do Digitária. Akce platí pro prvních 1000 studentů základních a středních škol. Souřadnice jsou Hvězdárna a Planetárium Brno. Více na www.hvězdárna.cz.
13: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
14: Já chci hot dog.
15: Já mám chuť na matcha latte.
16: Taky beru hot dog a klid v autě.
13: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
17: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: is falling down. Leone s hitem Don't Worry, je 12:34, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A pojďme si teď spolu zahrát takovou hru. Připravte si mobilní telefony, budete je potřebovat a rovnou si naťukejte číslo 777-937-777. Možná pro jistotu dopředu si ho normálně uložte jako Hit Radio, i to máte úplně jednoduchý, protože je před námi srdcovka na přání a já se nemůžu rozhodnout. Jdeme do roku 1984. Chtěl jsem, abyste mi napsali, v jakém roce jste se narodili, tak pokud zrovna tohle je tedy váš ročník, ne ročník, ale rok, 1984, tak tady jsem našel dva naprostý hudební klenoty. A nevím, prostě nevím. Ten první hudební klenot je Prince. Tohle je nádhera. Tohle může už za chviličku hrát. A nebo ten druhý hudební klenot, mezi kterým se rozmýšlím z roku 1984, je tohle. To je souboj titánů normálně, to jsou dvě velmi těžké váhy. A já bych teď chtěl vědět, co byste chtěli slyšet z roku 1984. Tak napište, jestli Krotitelé duchů, anebo Prince. Jo, klidně, ať je to co nejrychlejší, dejte tam jenom duch nebo Prince. A první, úplně první zpráva to rozhodne. A ta úplně první zpráva už tady je. Nemám tady podpis, což nevadí, ale vidím, že se ještě jako píše, tak schválně, jo. Carlos, ještě to dopsal. Carlosi, byl jsi fakt jako první, byl jsi první a rozhodl jsi, že dneska z roku 1984, ano, se vydáme po stopách duchů. Na každém maškarním bále se objeví někdo, kdo jde za Krotitele duchů. Mimochodem, režisér tohoto filmu byl slovenského původu. Tak si ten pátek pojďme zpříjemnit. Dejte si volume doprava, vykašlete se na to, že se venku nedá dejchat a pojďte se trošku zapotit. Ray Parker Junior a Ghostbusters!

Will Smith Stargazing, tedy pozorování hvězd. Ty hudební hvězdy našich srdcí, tak ty už jsou za námi. Srdcovky pro dnešní den končí. Samozřejmě, že i dnes máme pro vás další dávku legendárních hitů z 80. 90. lety z milénia, protože večer od 18 hodin až do 21, tak můžete poslouchat náš speciální pořad Hit Radio Klasik, kde právě tyhle hity zazní. Dneska je pátek, takže v trošku možná i popovějším rytmu, jo, a stylu hlavně. Já jsem Jirka Pelnář, jsem

0: není jedna z těch posledních. V pondělí začínají prázdniny. Je teda úplně jasný, že od pondělka už bude jenom pršet. To je Murphyho zákon schválnosti, který u nás v našem životě v Česku funguje pořád. Tak buďte s námi, za chviličku nejnovější zprávy.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Oscarový hit Hunter X. Pokud máte děti na prvním stupni, tak předpokládám, že tuhle píseň stejně znáte. Každý den vám hraje doma v tom seriálu. Tak teď alespoň takhle pro připomenutí i na Hit Radio. Tohle byl poslední hit mezi 12. a 13. A my jdeme také na aktuál.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Pražákově ulici počítejte s omezením z důvodu havárie plynového potrubí. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Klikni! Co frčí tohle léto?
6: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
5: Ideální na prázdniny.
6: Doma, venku, na dovče.
5: Beru!
6: Když hry, tak Mironet.
7: Siko, koupelny, kuchyně.
8: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Letošní komunální volby se uskuteční podle očekávání 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních bude 16. a 17. října. Termín stanovil prezident. Volby se musí konat vždy v pátek a v sobotu 1. úplného říjnového týdne. Ministr školství Robert Plaga chce, aby rozpočet ministerstva školství v příštím roce meziročně vzrostl o desítky miliard korun. Řekl to dnes ve Velkém Ořechově na Zlínsku, kde předával školákům vysvědčení. Letos pracuje ministerstvo školství podle schváleného rozpočtu s výdaji 284 miliard korun. Dnes se připomínáme Mezinárodní den boje proti drogám. Cílem je upozornit na rizika spojená se zneužíváním drog a nezákonným obchodováním s nimi. Co všechno můžou způsobit, řekne policejní preventistka Monika Šindlová.
13: Zneužívání drog vede k vážným zdravotním problémům. Například jde o poškození jater, ledvin nebo rozvoj duševních poruch, jako je deprese, paranoia či úzkosti. Drogy vedou i ke kriminalitě, ztrátě zaměstnání, rozpadu rodinných vztahů nebo bezdomovectví.
12: A důsledky užívání drog se netýkají jen závislých. Dopadají také na zdravotnictví, policii, soudy a sociální služby. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Dnes startujících letních prázdnin se nedožil chlapec z Brněnska. Utopil se v jedné z vodních nádrží. Potápěči ho našli mrtvého po víc než 2 hodinách pátrání. Policisté, hasiči a záchranáři tak před rekordně teplým víkendem apelují na veřejnost, aby rizika u vodních ploch nepodceňovala.
14: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: V Brně a na jihu Moravy si také dneska užíváme slunečno se stoupajícími tropickými teplotami. Naměříme až 630 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Po obědě pokračujeme dál, 1 hodina odpoledne, jsem rád, že i v pátek po vysvědčení posloucháte Hit Radio. Pokud už jste na cestě, že jedete někam na dovolenou, no tak snad teda máte v autě příjemněji, snad tam máte i dostatek vody, no a snad máte dobrou náladu, jo. Hele, na druhou stranu, pokud to vysvědčení nebylo úplně podle vašich představ, co vám domů děti přinesly, tak jste taky nebyli úplně svatý, ne? Tak je to jenom vysvědčení. A myslím si, že je důležitý nebrat se tak vážně. A to umíme i my tady na Hit Radio. Tak se pojďme dát první hit v této hodině, takový, který byste absolutně nečekali. Rok 1984.

Nebojte se, pořád posloucháte Hit Radio, jenom je nám možná trošku horko a tak jsme se maličko zbláznili, ale proč ne, teď nám začínají prázdniny. Rok 1984, Pepa Melen, nádhera.

Na páteční odpoledne po obědě Shane Ward. Teď už je venku fakt jako nechutně, jo, na rovinu. Takhle po tom pravým poledni nic příjemného a bude to ještě horší, víme to dobře. O víkendu mají padnout čtyřicítky, teplotní rekordy přepíšou naší českou historii, tak pokud půjdete ven, nezapomeňte se namazat padesátkou, když možná, ono vlastně jako v tomhle vedru, ono je to asi úplně jedno. Si myslím, že dokonce místo opalovacího krému můžete rovnou použít grilovací koření, protože to nemá vlastně jako smysl. Dáme si Imagine Dragons s hitem Radioactive. Venku to bude o víkendu taky tak trošku radioaktivní. Tohle je hit z jejich úplně první debutové desky. A stojí za to. Tak si ho užijte. Jsme Hit Radio. Je pátek odpoledne.

0: Lasgo na Hit Radio, tedy belgická zpěvačka. Když jsme v té Belgii, tak Belgie na mistrovství světa ve fotbale taky teda zažívá docela studenou sprchu, což v těchto tropech zní jako super věc, ale realita je samozřejmě jinde. Belgie, jasný favorit skupiny a teď dokonce to vypadá, že by ani nemuseli postoupit stejně tak jako Česko do vyřazovacích bojů. Úlet, mazec. Je před nima například i Egypt, i Irán. Já si říkám, že těch překvapivých výsledků je letos teda na šampionátu až. No a pro nás to teď bude ještě náročnější, protože pokud sledujete fotbal, tak určitě víte, že Patrik Šik, náš útočník, pověsil repre kopačky na hřebík a my tak musíme najít někoho, kdo si vezme dres s legendárním číslem 10 na sebe a s ním i zodpovědnost. A nebude to nic jednoduchýho. Čeká nás asi složitá cesta, ještě navíc, když nám potom po mistrovství světa začne Liga národů a tam máme ve skupině Anglii, Chorvatsko a Španělsko. No vidíte. A zítra bude horko. Já myslím, že teprve to pravý horko ještě přijde, se proti ním postavíme. To bude hodně zajímavý. I got a feeling, mám takový pocit, že nám bude horko všem. Ale ještě je to spousta času, pořád se můžeme ještě jako natrénovat. Za chviličku, Black Eyed Peas, I got a feeling, na Hit Radio.
1: Z práce domů, to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio City Brno a Jižní Moravu známe jako svoje boty.
2: D2 Brno Landhot, tam stojí porouchané vozidlo.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio City Brno.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa,
7: Mirá,
8: Rybičky,
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů,
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Koupelny kuchyně.
12: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
13: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V ProDoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na ProDoma.cz.
14: pozor, velká slevová akce vtedy.
15: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem.

Larson na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. Posloucháte Hit Radio. Už jste v autě? Dneska to bude jako náročnější než jindy. Hlavně teda večer, nejenom kvůli počasí, ale spoustu lidí nechává odjezd na prázdniny až na večer a na noc, což je rozumný, že jo? Protože v tomhle vedru to je fakt peklo, to víte sami, pokud teď řídíte. No a my to pro vás sledujeme, takže dostanete z našeho vysílání aktuální info z dopravy a vlastně vy nám s tím můžete taky pomoct, stačí na WhatsApp poslat zprávu nebo hlasovku, když natrefíte na nějaký problém a my vám ještě navíc za to dáme dvojku na benzín, jako poděkování, že jste součástí dopravní hlídky Hit Radio. Podrobnosti buď na našem webu, anebo samozřejmě dneska odpoledne mezi 15. a 18. Protože poukaz na benzín rozdává naše odpolední show.

0: skupiny One Republic, který bude na letiště Praha Letňany zítra večer. Tom Grinen bude předskakovat a One Republic potom večer rozpálí to svoji mega show. No a proč o tom mluvím? Protože za prvý je to dobrá zpráva, že to neruší, a za druhý tady pro vás mám dva lístky. Budu vám je rozdávat dneska po 14. hodině, tak buďte s náma.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudenalisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
11: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
12: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když
13: se to má podařit. Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: When I was 6 years old, I

0: Be Mine na Hit Radio. Za 2 minuty budou 2 hodiny odpoledne. Máme pro vás aktuální zprávy. Lucie nám řekne všechno, co potřebujeme vědět. A ještě předtím rychlý pohled na aktuální dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Břehové ulici je silnice uzavřena, počítejte s tím. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Klikni!
5: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
4: Co to je?
5: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
4: Ideální na léto s kámošema.
5: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
4: Tak to beru.
5: Když hry, tak Mironet.
6: Miluju nový místa se skvělou kávou.
7: Jo, Kapka.
6: Co je Kapka?
7: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
6: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
7: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
7: Předplatné na kávu.cz.

0: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přelci Daňková. Hasiči čekají o víkendu více výjezdů kvůli vedrům. Lidem doporučují zvýšenou opatrnost. Co přesně to znamená, vysvětluje jejich mluvčí Kristýna Posekaná.
4: My pořád apelujeme na všechny, aby sledovali ty výstrahy meteorologů. Tam, kde platí už třeba nebezpečí požárů, jako je ten Jihomoravský kraj, tak tam opravdu doporučujeme všem vůbec, aby nerozdělávali ohně v přírodě. Je sucho, může taky foukat. A to všechno přispívá potom ke vzniku a potenciální taky šíření požárů v přírodním prostředí.
3: V těchto horkých dnech bychom měli dodržovat také pitný režim a pohybovat se zejména ve stínu. Policie našla pohřešovanou 13-letou dívku z Tachovska. Ve čtvrtek se šla vykoupat ve Stříbře a domů se nevrátila. Je v pořádku. Z důvodu zhoršeného psychického stavu ji policisté předali do péče záchranářů. Paliva na Slovensku minulý týden výrazně zlevnila. Cena nafty u čerpacích stanic v zemi už dosáhla svého minima od začátku března, kdy pohonné hmoty začaly zdražovat kvůli válce na Blízkém východě. Mezi Natural byl nejlevnější od druhé poloviny března. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Na několika místech v Brně čekají dnes školáky odměny. V brněnské zoo se mohou těšit za vysvědčení na 10-korunové vstupné. Za jedničku z matematiky, fyziky a chemie získají vstup zdarma do hvězdárny. Zdarma se někde rozdává dětem zmrzlina a jsou i rychlá občerstvení, která ocení špatná vysvědčení.
6: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
5: Po Moravě čeká slunečnost a stoupajícími tropickými teplotami. Teploměr ukáže až 630 stupňů Celsia.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
7: 2 hodiny odpoledne, pátek, vysvědčení, začíná dovolená, prázdniny, to je nádhera, to je krásný. S tím se ale taky jako ruku v ruce pojí celkem zajímavá informace, kterou tady mám připravenou zase od našich odborníků do našeho pořadu Pravda nebo Bullshit. A je to dovolená a hádky. Jako zajímavý číslo. Dáme si tady jednu rozchodovou píseň, Gautier a Kimbra, Somebody That I Used To Know, a pak se do toho pustíme. Tak jsem zvědavý i na vaše názory. Jsme Hit Radio.
8: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Dvě hodiny odpoledne s vámi Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A vždycky takhle ve dvě odpoledne probíráme zajímavá témata. Já se vždycky ptám na váš názor, protože na tom mě záleží úplně nejvíc a hlavně mě to taky zajímá, jsem trošku zvědavej. A dneska tady mám...
1: Vědci.
0: Tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené o letních prázdninách. Jo. 31%, úplně jako na rovinu, je na mě až dost vysoké číslo. Tak jak to máte vy? Co si o tom myslíte? 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hit Radia. A pojďme se teda o tom trošku pobavit. Máte vy dovolenou s dětma vždycky jako procházku růžovým sadem? A nebo už cítíte takový malej tlak, když sedáte do auta, pak je tam jedno blbý předjetí, jeden blbý klaxon a už najednou začínáte pokoukávat po tom vedle a začínáte se tam hádat přes okýnko, pak se podíváte na druhou stranu, tam vidíte ten tón, nebo slyšíte ten tón, jakým se na vás dívá vaše partnerka, pánové, že jo, to je prostě vždycky, nedívej se na mě tímhle tónem, to známe úplně všichni, tak... No, jak to je u vás doma? Dejte vědět, mají vědci pravdu, anebo ne? Je 31% to reálné číslo? Díky, dejte vědět. Takhle, dáme si dva hity a pak to probereme, ale už tady koukám na zprávy a tam, haha, jenom 30%, tak ty jsou úplně mimo. Tak uvidíme.

0: Shawn Mendes. Jako další letní hit do tropického pátečního odpoledne. Jsme Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A dneska řešíme téma, že...
1: Vědci
0: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené. Je to tak? Je to možný? Je to reální číslo? Tak Lenka z Jaroměře píše, ahoj, tak to mi přijde jako opravdu hodně málo procent. Ale ano, za vše může tchyně. Výborně. 31%. Je to reálný číslo nebo ne? Tady jsem někde viděl, byla taky moc hezká zpráva. Tady. To znamená, že 69% lidí jezdí na dovolenou solo? Logicky, ano. Co hlasovky? Pojďme si poslechnout vaše příběhy.
2: Krásné, dobré odpoledne přeju. No samozřejmě, já bych taky typovala, že to je víc než 31%. Já bych chtěla říct příhodu, my jsme jednou jeli na dovolenou z Chorvatska. No. Samozřejmě už tam byla při odjezdu taková trošku ponurá nálada. Takže samozřejmě podívej se doleva, nekoukej na mě tím tónem, přesně jak říkáš. Ale dojeli jsme do Vídně a nějak jsme prostě nebyli navigace, takže jsme někde zabočili blbě, zajeli jsme k benzíně a já říkám, běž se zeptat na tu benzínu, kudy se jede směr Praha. Ne, nejsem blbej prostě, tak jsme se tam samozřejmě motali půl hodiny. No, pak jsme se šli zeptat na tu benzínu, on šel na záchod, já jsem šla se zeptat kudy. Německy jsem neuměla, takže ani anglicky, pán mi to vysvětlil. Doleva, doprava, no samozřejmě jsme věděli, ale celou cestu z Vídně až vlastně na české hranice se mnou tenkrát partner nepromluvil. A přesně ten vražený pohled v momentě, kdy on se podíval doprava ze své pozice, takže jsem si říkala, že kdyby ten pohled měl nože v sobě, tak už jsem probodnutá tisíckrát. Tak čau.
0: Moc děkuju za tuhle hlasovku. Dámy, tohle si zapamatujte, teď jste slyšeli skutečný životní návod, jak se to nedělá. Jo? Takhle prostě ne. Nikdy po nás nemůžete chtít, aby jsme se my, chlapi, šli zeptat na cestu. Když už se rozhodneme, tak to uděláme sami. Uděláme to tak, abyste to neviděli. Ale nemůžete nám říct, prosím, nikdy. Běž se zeptat, oni ti poradí. To je taková školácká chyba. Tak, ale máme v tom jasno. Super. No, doufám, že alespoň jednu zprávu objevím, že to je u vás doma naprosto v pohodě. Že máte ty rodinný dovolený v klidu, že se nerozhádáte. Tady mám jednu. Hele, s rodinou dovolenou problém nemám. Jezdím na dovolenou sama. Manžel zůstává doma a já si to užívám s kamarádkama. Taky dobrý recept. 777-937-777 je číslo na WhatsApp. Pište mi i vaše další názory, popřípadě zkušenosti. Navíc za dnešní názor, tak já vám dám i lístky na zítra na One Republic, který budou v Praze. Mírnix, týdnix. Tak když tak do té zprávy i napište, chci lístky, abych věděl, že máte zítra čas.

0: si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: tě ztrácím. Poetika na Hit Radio, mám pocit, že tě ztrácím. Za chviličku Purple Disco Machine.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A jdeme to rozseknout.
1: Vědci
0: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené. Podle toho, co vy píšete na WhatsApp Hit Radio s číslem 777937777, tak...
1: Vědci
0: bych řekl, že jsou úplně, ale úplně mimo. jakože nás absolutně neznají, protože tohle je krásná zpráva, která sem přišla. Kdo se nepoštěkal na rodinný dovolený, jako by tam nebyl. To asi mluví úplně za všechno. A ještě tady mám od Hanky taky jednu dobrou radu. Takže pokud budete vyrážet dneska nebo už o víkendu na rodinnou dovolenou, tak Hanka píše, hele, když už na společnou dovču jedeme, poštěkáme se hned na začátku a pak je celý týden klid. Nádhera. Podívejte se na váš mobilní telefon, jestli vyhráváte lístky na One Republic, který budou zítra v Praze na letišti v Letňanech. Tak to se dozvíte záhy, protože teď budu odesílat info s výherní zprávou. Tak když vám pípne, lístky jsou vaše. Ještě jednou díky za všechny zprávy, které jste poslali. A zase v pondělí ve dvě. Pravda nebo bullshit na Hit Radio.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Mňam, to je dobrý.
4: To je jám.
3: Jám?
4: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
3: Tak to si slíznu.
4: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
4: Jám, to si slízneš.
5: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
6: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
5: www.u-lucerny.cz.
7: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Single X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
12: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
2: Našli jste, jsem tady.
1: I takhle zněla dnešní snídaně.
2: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
1: No to je právě to.
3: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
2: Přesně. A ono to je teda na 2 týdny, no. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor,
1: ne? Určitě ne.
2: No určitě ne.
1: Určitě ne.
2: Tak pojede na 4, no.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Pět minut po půl třetí posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář. Letí to jako blázen, už máme blíž dokonce i k Vánocům, k těm, který budou, než k těm, který už byli. To už se taky přehouplo 24. června. Dneska skončil konec školního roku, takže škola už je taky pryč. Toto letí. A letí to tak moc, že dokonce dneska je to na den přesně 28 let, co skončil i legendární seriál Krok za krokem, na kterým jsme vyrůstali, Kouďák a samozřejmě jako ostatní, takže no jo, no, nedá se nic dělat. A letí to i mně, protože za chvíli tady bude 15. hodina a s 15. hodinou dorazí naše odpolední show, která pro vás i dneska bude mít plnou nádrž gratis.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Tak víza bylo rozdáno, doufám, že jelita na zadku nejsou žádná. No a teď vzhůru na prázdniny. A jak jinak než s Hitrádiem City Brno. A pokud vás čeká cesta někam daleko, tak věřím, že i dneska vám přijde vhod plná nádrž benzínu nebo nafty od Hitrádia. A jak na to, taky to se dozvíte. Dneska po 15. těší se Igor Doložal.
1: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ale Farben, baby goodbye, přesně to říkám i já. Mějte se krásně, přeju pohodový zbytek dnešního dne. Úplně se mi jako neusmažte, neupečte, neugrilujte přes víkend a v pondělí se na vás zase budu těšit ve 12 hodin, kdy si dáme pondělní srdcovky a budou to první prázdninové srdcovky roku 2026. No tak těším se na to moc. Kdyby náhodou vás napadlo něco v průběhu víkendu, co byste chtěli slyšet? Srdcovka, jo? Klidně mi můžete udělat jenom, já nevím, print screen, nebo screenshot, nebo poslat odkaz na YouTube, prostě cokoliv. A to na Instagram do soukromí zprávy, jsem tam jako Jirka Pelnář. A já to připravím. Já to připravím, ať si ty první prázdninové srdcovky fakt užijeme. Mějte se krásně, užijte si pátek, nedělejte si velkou hlavu z vysvědčení, pokud to nedopadlo, jak jste si vy jako rodiče představovali. Příští rok je taky rok. Tak se mějte. Žijte si to od 15 hodin s odpolední show Hit Rádia.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
4: Zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova.

0: CZ. 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu City Brno.
3: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
2: Hitradio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozhodl.

0: Na Hit Radio City Brno nastává stříhání stráží, zdravíme, máváme do celé jižní Moravy a doufám, že teda jste aspoň trošku ve stínu a pokud míříte ve svém rozpáleném autíčku kamkoliv, tak přejeme šťastné cestování. Máme tady nejlepší dopravní servis Brna okolí a jak se dívám v Brně, ve Vídeňské ulici ve směru na nájezd na D1, ve směru do centra komplikuje provoz dopravní nehoda, máme tam v místě zhruba půl kilometrovou kolonu, tak bacha na to. Na D1 na 208 km ve směru na Vyškov došlo v místě dopravního omezení k nehodě dvou osobních aut. Omezení tady může být zhruba ještě hodinou. Na trase mezi Svitavami a Brnem u Černé hory havarovala 4 osobní auta. Komunikace je úplně neprůjezdná a kolona se tvoří v obou směrech. Omezení by mělo skončit až zhruba za hodinku. Také ve Znojmě v Uhelné ulici dejte majzla na nehodu osobního auta s nákladním. No a pokud byste projížděli třeba ještě přes Řečkovickou ulici u čerpací stanice v Brně bourala 2 osobní auta. Jezděte opatrně a nezapomeňte, že i dneska máte možnost samozřejmě vyhrávat, respektive někdo z vás může vyhrát plnou nádrž benzínu nebo nafty. Stačí jenom poslat aktuální hlasovka o tom, jak vám to jede na náš WhatsApp 720 890 848 a bacha, dneska máme poslední možnost.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rozsáhlý blackout v části Česka. V loňském červenci byl podle skupiny mezinárodních expertů souběh několika událostí. Výsledky šetření expertů jsou tak v souladu s loňským vyšetřováním českého provozovatele přenosové soustavy. Experti zároveň doporučili několik opatření. Hasiči čekají o víkendu více výjezdů kvůli vedrům. Lidem doporučují zvýšenou opatrnost. Co přesně to znamená, vysvětluje jejich mluvčí Kristýna Posekaná.
10: My pořád apelujeme na všechny, aby sledovali ty výstrahy meteorologů. Tam, kde platí už třeba nebezpečí požárů, jako je ten Jihomoravský kraj, tak tam opravdu doporučujeme všem vůbec, aby nerozdělávali ohně v přírodě. Je sucho, může taky foukat a to všechno přispívá potom k tomu taky šíření požárů v přírodním prostředí.
9: Já ještě doplním, že v těchto horkých dnech by lidé měli dodržovat pitný režim a pohybovat se ve stínu. Minister školství Robert Plaga chce, aby rozpočet ministerstva školství v příštím roce meziročně vzrostl o desítky miliard korun. Řekl to dnes ve Velkém Ořechově na Zlínsku, kde předával vysvědčení. Letos pracuje ministerstvo školství podle rozpočtu s výdaji 284 miliard.
1: Fotbalový servis.
9: Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Ten dosud drželi Spojené státy americké, které turnaj v roce 94 hostili sami. Zatímco letos ho pořádají společně s Kanadou a Mexikem. Zápasy dosud navštívilo více než 3 605 000 diváků. Vytvoření nového diváckého maxima, které se bude dál posouvat, není překvapením vzhledem k tomu, že se turnaj rozšířil z 32 na 48 zemí. Počet zápasů tím oproti předchozím šampionátům vzrostl ze 64 na 104.
11: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečingu dopravního podniku města Brna.
12: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno.
6: Doprava na území města Brna se jako každý pracovní den postupně zhoršuje. Vyšší zpoždění evidujeme na území městských částí Židenice, Slatina a Černovice. Spoje projíždějící těmito oblastmi jsou zdrženy přibližně o 10 minut. Evidujeme nepravidelnost také na tramvajové lince 9, kde zpoždění dosahuje maximálně 8 minut. Výrazně opožděny jsou především vozy na linkách 49, 50 a E50, kde zpoždění na těchto linkách dosahuje až 20 minut, a to z důvodu stavebních prací na dálniční křižovatce. Ostatní vozy městské hromadné dopravy jdou se zpožděním maximálně cca 5 minut. Rád bych upozornil na nadcházející výluky v síti brněnské MHD. Dnes v pátek počítejte s výlukou tramvají v ulici Minské z důvodu plánované kulturní akce. Dále od zítřka soboty 27.6. započnou následující opatření. Výluka tramvají linek 7 a 8 v ulici Renesské. Uzavírka části ulice Olomoucké pro linky 21, 31 a 33. Výluka tramvají linky 3 v Bystrci a na to navazující omezení autobusů na sídlišti Kamechy. Na závěr upozorním na zítřejší posílení dopravy v rámci ohňostrojů Ignis Brunensis. V rámci této akce dopravní podnik města Brna nabízí navíc unikátní zážitek v podobě noční plavby na lodi s možností pozorovat soutěžní ohňostroje nad brněnskou přehradou. Nákup jízdenky doporučujeme provést prostřednictvím Brno ID. Více informací nejen o zmíněných výlukách naleznete na naší webové stránce www.dpmb.cz nebo v aplikaci DPMB Info. Přání krásného dne z dispečinku dopravního podniku Jan Adamec.
3: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
0: Nechce se mi věřit, ale musím to říct, aktuálně v Brně měříme teď v tuto chviličku přes 35 stupňů Celsia. No, ale není to úplně všechno, protože dneska ty teploty půjdou až na 37 a...

0: bude hit, Cecilko, hit bude.
1: A bude hit teda pořádný, protože o víkendu se v Brně a na Jižní Moravě teploty budou blížit až ke 40 stupňům Celsia. Tak to už není ani pěkné, zlatých 25.
2: Hit Radio City Brno.
1: Na Hit Radio City Brno dáváme zelenou prvnímu prázdninovému víkendu. Jaké bylo vízo? Doufám, že všecko v cajku a v pohodě. Hezké odpoledne a hodně stínu vám přeje Igor Doležal. No a pokud ještě nemáte to štěstí, že se můžete vyvalit k bazénu, tak nebojte, já vás osvěžím a pokropím těmi největšími hudebními peckami a začínáme třeba s Davidem Guettou.

Jedna těžká pohoda z dílny Robbieho Williamse. Doufám, že i vám udělal radost. Úžasná pecka Fio. S vámi je páteční odpolední show Hit Radio City Brno. To je hit, co? Ale furt to není všechno, protože pozor, o víkendu se Brno promění v předehrátou troubu. Jinak se to nedá snad ani nazvat. Proto nezapomeňte pravidelně doplňovat tekutiny, ideálně nealko, a vypít bychom prý měli mezi 2,5 až 3 litrama denně. No možná za půl den, protože nevím jak vy, ale já toho hodně vypotím. Rozhodně bude dobré, aby jsme se schovávali do stínu a užívali a používali opalovací krém. Hlavně mezi 11. a 15. hodinou si dejte pozor před sluníčkem přímým, protože fakt bude hodně šajnovat. A pokud si lámete hlavu, co o víkendu třeba vařit, jo, tak ideální jsou lehké zeleninové saláty, čerstvá zelenina, ovoce s vysokým obsahem vody, jako meloun, jahody, broskve nebo pomeranče, a taky studené polévky, no, takže já jsem si nějaké to gazpáčo, nebo jak se to jmenuje, nedal včera, opařil jsem si hubu. No a pokud budete mít pocit, že se vám i o víkendu lepí podrážky chodníku, tak se vám to rozhodně zdát nebude, a proto pamatujte i na vaše mazlíčky, které také pálí packy, tak ať jim nevědomky, jak se říká, neublížíte. No a můžeme klidně dnes odpoledne udělat i takovou hitpošku teploměrů. Klidně mi pošlete na náš WhatsApp 720 890 848, kolik a kde vám to ukazuje. Snad to se mnou nešvihne.

0: Na Hit Radio City Brno dozývá Miley Cyrus, už za chviličku dorazí třeba Deštivý mužík, Chlapík, na kterého asi mnozí čekáme, protože venku je fakt jako opravdu, no přesně tak, velké vedro.
1: Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
0: Tak co, už míříte k moři, anebo si ještě v úzovkách užíváte a motáte se na cestách v Jihomoravském kraji nebo v Brně? A klidně pošlete hlasovku, jak vám to jede, na 720 890 848, protože Hit Radio City Brno je nejlepším rádiem na cesty a také vstup na prázdniny vám může zaručit samozřejmě plnou nádrž benzínu nebo nafty. Bacha, dneska úplně naposledy, takže pokud máte chuť, klidně pošlete hlasovku na 720 890 848, jak to aktuálně vypadá právě na vaší trase. A buďte ale opatrní, v Brně v Řečkovicích u čerpací stanice, tady nám bourala dvě osobní auta. Na Brněnsku v Holasicích ve směru na Vojkovice v Brněnské ulici bourala také dvě osobní auta. Pokud projíždíte přes Modřice ve směru na Želešice, tady stojí v koloně odstavené nákladní auto a vydáme se ještě na Vídeňskou, no tady to je teda neveselé. Před samotným nájezdem na dálnici D1 ve směru do centra komplikuje provoz dopravní nehoda a na místě máme zhruba půlkilometrovou kolonu. Omezení dopravy tady může být ještě pár desítek minut. Klidně nám zavolejte třeba i z tohoto místa, v případě pošlete hlasovku anebo zprávu na 720 890 848 a já moc rád vaše info předám dál.
2: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Biskupský dvůr se každé léto promění v otevřené divadlo. I letos se tu můžete těšit na balet NDB. Uvidíte juniorský soubor a nebude chybět ani Romeo a Julie. Balet, který má v kulisách Petrova své zvláštní kouzlo. Od 14. do 19. července na Biskupském dvoře. Partnerem baléta je Motortech.
5: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtivinaři.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Miluju nový místa se skvělou kávou.
12: Jo, Kapka.
11: Co je Kapka?
12: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
11: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
12: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
11: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
12: Předplatné na kávu.cz.
1: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tolik Lucie a Marie, za chviličku 17 opře Gary Halliwell, její Deštivý mužík, tak nevím jak vy, ale já bych mu klidně natáhl i červený koberec, protože taková letní bouřka, jo, není špatná, ale teda dneska vůbec, protože my se už přesouváme, Hit Radio City Brno, na Mlýnskou, kde úterem 17. rozbalíme naše živé vysílání v rámci akce Mlýnská Open a bude to i letos stát za to. Každopádně já jsem na startu páteční odpolední show vyhlásil také hitparádu teploměru a jsem moc rád, že jste mi poslali své brutu z hodnoty, protože jak se tak dívám, tak třeba Martin ze Židenic hlásí na slunku 37 stupňů a Lucka z Černých Polí aktuálně 35, jak vyšitá, no? 35. Každopádně bude o víkendu velké, velké, velké vedro a věřím, že pokud budete správně naladěni na Hit Radio City Brno, tak to ve zdraví samozřejmě přežijete, ale hodně stínu přeju a pokud byste žádný neměli, tak se vypravte třeba na Prígl, protože i tady se dá najít místečko, kde se rozhodně nespálíte a nehrozí vám ani úžeh, ba právě naopak. Tak pokud nás hladí někdo na Prýglu, klidně i vy pošlete na 720 890 848, jak to aktuálně vypadá u vás.

0: Hit Radio City Brno, páteční odpolední show, toto byly Jay-Z, Alicia Keys, za chviličku Alex Warren, také Mirai a Adele. No a pokud si marně lámete hlavičky nad tím, kam byste se mohli tady u nás v Brně a na Jižní Moravě vypravit k vodě, tak samozřejmě brněnská přehrada Prýdl, pravda. Klidně se vypravte i na Dobrák, koupaliště, tam je to také velmi krásné, výživné a určitě si užijete. No a pokud máte rádi přírodní koupáky, tak vypadá to tak, že na Jižní Moravě máme všechno v cajku. Vhodná ke koupačce je samozřejmě také třeba koupaliště Zátoka v Rosice, v Rosicích, Oslavany na Brněnsku, v biotopu je také voda v pořádku. A když se podíváme ještě na Prýdl, tak Kozí Horka, Osada, Rakovec, Rokle a Sokolské koupaliště je také v cajku. Každopádně můžete nám dát svůj tip, kam se můžete vyrážet, vyčvachtat, nejenom o tomto víkendu, protože prázdniny nám začínají a jsme rádi, že začínáte s Hitrádiem. Děkujeme.
1: Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Pohlédl do dálky a zvolal.

0: informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
2: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
1: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
2: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
1: Více na předplatnenakavu.cz.
3: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
1: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

voláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: Těsně před 16. hodinou je s vámi na cestách Hit Radio City Brno. Přejeme šťastné cestování, ať už jedete kamkoliv. Máme tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí a nezapomeňte, že i dneska, a pozor, i dneska naposledy máte šanci získat plnou nádrž benzínu nebo nafty. Stačí jenom, když nám pošlete na náš WhatsApp 720 890 848, jak vám to takhle při pátečku jede. A buďte opatrní, pokud jedete z Brna na Svitavy. Tady máme před Černou horou hlášeno dopravní nehodu, respektive probíhá tam odstraňování dopravní nehody. Zatím se zdržíte v obou směrech a projíždí se Kyvadlově. Klidně nám z místa pošlete zprávu, jak to aktuálně vypadá. Na příjezdu do Znojma ve směru od Pohořelic havarovala 3 osobní auta, místo je neprůjezdné, respektive průjezdné Kyvadlově, ale máme tam zdržení, tak pamatujte na to. Na Brněnsku v Ořechově v Komenského ulici stojí odstavené nákladní auto. Pokud jedete v Brně ve Slatině, tak tady ve směru od Líšně došlo ke střetu 2 osobních aut. Máme tam asi čtvrthodinové zdržení. Klidně dejte zprávu i z tohoto místa. Také na Brněnsku v Holasicích ve směru na Vojkovice v Brněnské ulici bourala 2 osobní auta. A v Řečkovicích u čerpací stanice máme hlášen také střet 2 osobních aut. Je toho nějak moc, tak jezděte pokud možno opatrně a samozřejmě, kdyby bylo cokoliv, pošlete zprávu v případě hlasovku na 720 890 848. Dneska naposled plná nádrž benzínu nebo nafty, třeba právě pro vás.
1: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
2: Máš na vysvědčení jedničku z matiky, fyziky nebo chemie? Tak přijď od 26. do 30. června do Hvězdárny a Planetária Brno. Ukaž vysvědčení a získej volnou vstupenku do Digitária. Akce platí pro prvních 1000 studentů základních a středních škol. Souřadnice jsou Hvězdárna a Planetárium Brno. Více na www.hvězdárna.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Kvůli teplému a suchému počasí varují meteorologové před nebezpečím vzniku a šířením požárů. Výstraha bude o víkendu platit na většině území Čech v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Meteorologové o tom informovali v aktualizované výstraze. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů. Údaje do ní budou zapisovat veterináři nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitelé psů ale vyzývají, aby nechodili do ordinací hned po spuštění systému. Obávají se jejich zahlcení. Lhůta na zápis jsou 3 roky. Dnes si připomínáme Mezinárodní den boje proti drogám. Cílem je upozornit na rizika spojená se zneužíváním drog a nezákonným obchodováním s nimi. Co všechno můžou způsobit, říká preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
10: Zneužívání drog vede k vážným zdravotním problémům. Například jde o poškození jater, ledvin nebo rozvoj duševních poruch, jako je deprese, paranoia či úzkosti. Drogy vedou i ke kriminalitě, ztrátě zaměstnání, rozpadu rodinných vztahů nebo bez domovectví.
9: Důsledky užívání drog se netýkají jen závislých. Dopadají také na zdravotnictví, policii, soudy i sociální služby. No a usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání, přiblížit zákoníku práce má zákon, který dnes sněmovna schválila hlasy vládních poslanců. Koalice ANO, SPD a motoristů chce touto normou nahradit od letošního listopadu zákon o státní službě.
11: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
12: Vyšší zpoždění stále evidujeme na území městských částí Židenice, Slatina a Černovice. Spoje projíždějící těmito oblastmi jsou zdrženy přibližně o 10 minut. Linka 78 až o 20 minut. Evidujeme nepravidelnost také na tramvajové lince 9, kde zpoždění dosahuje maximálně 8 minut. Výrazně opožděny jsou především vozy na linkách 49, 50, E50 a 69, kde zpoždění zde dosahuje až 15 minut, a to z důvodu stavebních prací na dálniční křižovatce. Ostatní vozy městské hromadné dopravy jdou se zpoždění maximálně cca 5 minut. Rád bych upozornil na nadcházející výluky v síti brněnské MHD. Dnes v pátek večer počítejte s výlukou tramvají v ulici Minské z důvodu plánované kulturní akce. Dále od zítřka, soboty 27.6., započnou následující opatření. Výluka tramvají linek 7 a 8 v ulici Reneské. Uzavírka části ulice Olomoucké pro linky 21, 31 a 33. Výluka tramvají linky 3 v Bystrci a na to navazující omezení autobusů na sídliště Kamechy. Na závěr upozorním na zítřejší posílení dopravy v rámci ohňostrojů Ignis Brunensis. Budou posíleny linky MHD do a z oblasti Bystrce. V rámci této akce dopravní podnik města Brna nabízí navíc unikátní zážitek v podobě noční plavby na lodi s možností pozorovat soutěžní ohňostroje nad brněnskou přehradou. Nákup jízdenky doporučujeme provést prostřednictvím Brno ID. Více informací nejen o zmíněných výlukách naleznete na naší webové stránce www.dpmb.cz nebo v aplikaci DPMB Info. Přání krásného dne z dispečinku dopravního podniku Jan Adamec.
5: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
0: Aktuálně Brno hlásí 36 stupňů Celsia na sluníčku, no. Rozhodně ale počítejme s tím, že samozřejmě v průběhu dnešní noci nám teploty budou padat, a to na 21 až 17. Do toho jasná obloha, no a zítra mají, a nejenom zítra, ale i v neděli, dokonce na Jižní Moravě a v Brně, teploty samozřejmě atakovat 40 stupňů Celsia. A nespadne ani kapka, tak se na to nachystejte.
8: Hit Radio City Brno.
0: Chtělo by to asi vyrazit někam k vodě, případně k moři. Každopádně kolegyně Peťa Tomanová, ta už se fláká prej někde na pláži. Hit Radio. Za chviličku nás pozdraví, já jsem Igor Doložal, přeju klidný vstup do prázdnin léta roku 2026.

0: Já myslím, že taková ta pohodička se do tohoto počasí fakt hodí, protože je potřeba možná trošku zvolnit. Navíc máme pátek, navíc startují prázdniny a možná i dovolená některých z vás. A pokud se letos chystáte třeba do Bulharska, tak dejte si bacha, protože od letošního roku už nebudete měnit bulharské lvy, nebo lvy, každý tomu říká trošku jinak. Od letoška se totiž platí eurem, ano, slyšíte správně. Takže pokud se balíte už na svou dovču, tak bacha na to, přímo v Bulharsku je právě teď i kolegyňka Peťa Tomanová, kterou samozřejmě tady znáte z odpolední show, ale Peťka si zrovna teď užívá trošku jiné zábavy.
1: Čau Iggy, čau všichni, zdravím z Bulharska. Právě teď majdám dolů na pláž, akorát, že nahoru to bude horší, takže to vyřeší budoucí Péťa. A co se týče Bulharska, jak přišli na euro, tak v obchodě to vypadá, že se tam všichni motají jak zmatený včely. Je to trošku dražší, ale myslím si, že doporučuju, takže přijďte, je tady hezky, podle mě je tady chladněji než u vás. Hohoho, mějte se krásně.
0: Peťo, tak hezky si to užij a doufám, že vám tam teda bude aspoň 2 dny pršet.

0: jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
1: Posloucháte Hit Radio City Brno, přejeme šťastné cestování takhle v pátečním parném letním přímo tropickém odpoledni. No a samozřejmě pokud míříte kamkoliv, kterýmkoliv směrem, tak doufáme, že jsme i dneska vaši nejlepší parťáci za volantem. Máme tady pro vás opět samozřejmě další aktuální informace a hlavně ještě dneska máte možnost vyhrát plnou nádrž benzínu anebo nafty, stačí jenom, když nám pošlete hlasovku na 720 890 848. Jak to aktuálně vypadá. A protože dneska po 17. přepojujeme na naše živé vysílání na akci Open Minska, tak těsně před 17. hodinou vyhlásíme dneska šťastlivce nebo šťastlivku. Že jo, může to být i holka. Kdo nám pošle na 720 890 848 hlasovku. Rozhodně ale buďte opatrní, pokud jedete na příjezdu do Znojma ve směru od Pohořelic, havarovala 3-osobní auta, místo je průjezdné Kyvadlově. V Brně, respektive na Brněnsku v Ořechově, v Komenského ulici stojí odstav.

0: Nákladní auto, i tady máme kyvadlový provoz, no a mezi Holasicemi na vesměru Vojkovice v Brněnské ulici, tady nám bourala dvě osobní auta. Jezděte opatrně co nejdál s Hitradiem City Brno, přejeme šťastné cestování, no a nezapomeňte, WhatsApp Hitradia je v akci 720 890 848.
1: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce. Mňam, to je dobrý.
2: To je jam.
1: Jam?
2: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
1: Tak to si slíznu.
3: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Najdeš ji na yumm.cz.
3: Jam, to si slízneš.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Pozor, velká slevová akce vtedy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Kuchyně. Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
13: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
14: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
13: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
14: Když repráky, tak Mironet.
13: Klikni dvakrát.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu. Hit Radio.
18: Není špatný svodem.

0: Na Hit Radio City Brno dokřičeli linkni, já na vás hulákat nebudu, a právě naopak. Pěkně s klidem se podíváme na místa, kde se dneska na startu letních prázdnin můžete parádně pobavit. No a samozřejmě už za půl hoďky startuje náš živák, naše živé vysílání z akce Minská Open mezi 17. a 19. hodinou. A co se letos bude dít? To ví Peťa.
1: Tam je od 4 do 8:30 program pro děti, což je fajn, jako je to taky u té radnice. Potom o 8:30 do 9:30 je tam Adam Ďurica, to je miláček, to mám hrozně ráda.
0: Ale nebude tam jenom Adam Ďurica, protože dorazí i Kapitán Demo a to bude jaký zážitek.
1: No jasně. A ještě bude Novo náměstí, protože ten program je opravdu rozlehlý. Tam to bude od 4 do 2 do rána a třeba 20.15 tam bude průvod s tanečnicemi ve stylu Rio de Janeiro.
0: Tak to bude taky zajímavé. Ve 20.45 pak dorazí na stage Burma Jones a hlavně mezi 17. a 19. tam bude i Hit Radio City Brno.
1: No, protože Hit Radio City Brno je hlavním mediálním partnerem.
0: A na místě bude Ondra Blaho, tak ho pozdravujte.
1: Jo.
0: No a pokud byste měli chuť, tak můžete vyrazit i na letní kino do vily Lev Bear. Kino Art opět letos vyráží na prázdniny na zahradu a každý pátek pod hvězdným nebem se budou promítat artovky, letní hity i klasika. Dneska v 18.30 se koná filmový audiokvíz a od 21.30 je na programu letní kino a legendární Biják a G. Duchové.
2: Fuj tajbl ve spolek.
0: Bude to krásná podívaná. No a pokud máte rádi víno a také srandu a parádní atmosféru, tak vinařství Sonberg v rámci hudby na vinicích právě dneska přivítá Tros Diskotékos. Začíná se už v 18 hodin, otevírají se brány, takže pokud se vydáte i tímto směrem, rozhodně litovat nebudete.

0: Tolik aktuální činasky selhání, tak my rozhodně ani při pátečku rozhodně selhávat nebudeme, protože přestože máme už za pár minut start živáku z Minské Open, kde se na vás těší Ondra Blaho, tak samozřejmě ani dneska nezapomeneme na někoho z vás, kdo poslal hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848, jak to aktuálně při pátečním odpoledně vypadá na Jižní Moravě na silnicích. No a už za pár minut také někoho z vás obdarujeme plnou nádrží benzínu anebo nafty.
1: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
4: Mirá.
1: Rybičky.
4: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
4: Harley,
1: Tomáš Klus,
4: Single X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si nálepku.

0: Na Hit Radio City Brno se nám blíží 17. hodina, jak jsem slíbil.
1: Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
0: Tak také plním. Děkujeme samozřejmě všem, kteří jste i v tomto týdnu bojovali o plnou nádrž benzínu anebo nafty, ale samozřejmě každý den může vyhrát jenom někdo, jenom jeden. A dneska se usmálo štěstí na tuto hlasovku.
2: Ahoj, zdravím do rádia. Jedeme teďka s přítelem směr Svitavy a buďte velmi opatrní u Černé hory. Odklízí se tady totiž následky dopravní nehody. Přeji vám hezký zbytek dne.
0: Děkujeme, přejeme samozřejmě šťastnou cestu. No a plná nádrž benzínu nebo nafty je doma. Já gratuluju. No a pokud byste měli i vy nějaké aktuální info ze své trasy, klidně si přidejte i vy náš WhatsApp, chcete-li 728 98 48. Šťastný dolet.

0: Tolik Kato a Jon, možná John. Jedeme znovu zpátky na silnice, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Samozřejmě při příjezdu do Brna, respektive na trase z Brna na Svitavy, tady dnes odpoledne došlo k vážné dopravní nehodě. Aktuálně máme zprávu, že to tam pomaličku začínají zprovozňovat a opět se jezdí kyvadlově oběma směry.
1: Ahoj, zdravím do rádia. Jedeme teďka s přítelem směr Svitavy a buďte velmi opatrní u Černé hory. Odklízí se tady totiž následky dopravní nehody. Přeji vám hezký zbytek dne.
0: Děkujeme moc. Na Brněnsku v Ořechově v Komenského ulici stojí odstavené nákladní auto, provoz je řízen kyvadlově. Pokud jedete v Brně přes Slatinu, tak ve směru na Líšeň došlo ke střetu dvou osobních aut. Máme tam zhruba čtvrthodinové zdržení a samozřejmě omezení v obou směrech. No a pokud jedete v Brně v ulici Kamenice, křižovatka s Rybnickou, tady havarovala dvě osobní auta. Místo je v obou směrech samozřejmě zasekáno a hrozí zdržení. Přejeme šťastné cestování, jakékoliv dopravní info můžete posílat ať už zprávou nebo hlasovkou na 720 890 848. To je WhatsApp Hit Radio City Brno. Děkujem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V ProDoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. V příštích horkých dnech by lidé měli přes poledne omezit pohyb venku i na přímém slunci. Nutné je pravidelně pít i bez pocitu žízně. Desatero základních zásad ve vedru sestavilo ministerstvo zdravotnictví. Náročnější práci nebo sport je třeba přesunout do ranních nebo večerních hodin. V Národním parku České Švýcarsko platí zákaz vstupu do lesa v noci. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. Pokračuje ředitel krajských hasičů Martin Laníček.
7: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická. Zatím ta situace nijak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. My udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a především velkokapacitní hašení za pomoci vrtulníků.
6: V současné době nad Národním parkem kvůli zvýšenému nebezpečí požárů pravidelně létají i drony s kamerou. 12 členských zemí Evropské unie v čele s Českou republikou naléhá na Evropskou komisi, aby nejméně o 3 roky odložila klíčová ustanovení nové normy o snižování emisí metanu. Státy to zdůvodňují obavami o energetickou bezpečnost Evropy v době geopolitické nestability. No a po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi na mistrovství světa reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš, 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem.
8: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
9: Vyšší zpoždění stále evidujeme na území městských částí Židenice, Slatina a Černovice. Spoje projíždějící těmito oblastmi jsou zdrženy přibližně o 10 minut. Linka 78 až o 20 minut. Evidujeme nepravidelnost také na tramvajové lince 9, kde zpoždění dosahuje maximálně 8 minut. Výrazně opožděny jsou především vozy na linkách 49, 50, E50 a 69, kde zpoždění zde dosahuje až 15 minut, a to z důvodu stavebních prací na dálniční křižovatce. Ostatní vozy městské hromadné dopravy jdou se zpoždění maximálně cca 5 minut. Rád bych upozornil na nadcházející výluky v síti brněnské MHD. Dnes v pátek večer počítejte s výlukou tramvajové kulturní akce. Dále od zítřka, soboty 27.6., započnou následující opatření. Výluka tramvají linek 7 a 8 v ulici Reneské. Uzavírka části ulice Olomoucké pro linky 21, 31 a 33. Výluka tramvají linky 3 v Bystrci a na to navazující omezení autobusů na sídliště Kamechy. Na závěr upozorním na zítřejší posílení dopravy v rámci ohňostrojů Ignis Brunensis. Budou posíleny linky MHD do a z oblasti Bystrce. V rámci této akce dopravní podnik města Brna nabízí navíc unikátní zážitek v podobě noční plavby na lodi s možností pozorovat soutěžní ohňostroje nad Brněnskou přehradou. Nákup jízdenky doporučujeme provést prostřednictvím Brno ID. Více informací nejen o zmíněných výlukách naleznete na naší webové stránce www.dpmb.cz nebo v aplikaci DPMB Info. Přání krásného dne z dispečinku dopravního podniku Jan Adamec.
5: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
0: Aktuálně v Brně máme teploty mezi 35 až 37 stupni Celsia. Podobná teplota je na celé jižní Moravě a dnešní noc bude krásná, jasná a teploty 22 až 19, což jsou úplně ideální hodnoty na to, abyste vyrazili třeba někam zapařit.
4: Hit Radio City Brno.
0: Každopádně už za chviličku připojujeme na největší street party v Brně Open Minska 2026. Ondra Blaho už je nachystaný v našem živém studiu a za chvilku přivítá vzácné hosty a vůbec tu úžasnou atmosféru si užijete takto krásně na vlnách Hit Radio City Brno. Dáme ještě jednu muziku a pak

0: právě přepojujeme do mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Do toho kamenného studia Hitrádia City Brno, které se nachází na brněnském výstavišti, zdravím Igora Doležala a vás všechny, kteří už jste na uzavřené ulici Mínská, anebo kteří sem teprve míříte, a to na 8. ročník legendární street party Mínská Open. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Blau a všechny vás sem zvu, protože prostor za mikrofonem budete mít i vy, kteří za námi dorazíte a až do 19 hodin budete chtít podpořit, pozdravit vaše přátelé, kámoše a tak dále. Většinou začínáme rozhovor na Mínské Open, ať už se starostou, anebo organizátory celé té velké slávy. Dneska to uděláme malilinka to jinak, protože se rovnou podíváme do komunitního dění Žabovřesk. Naším prvním hostem za mikrofonem Hitrádia City Brno je totiž majitel Vojta z Bystra. Vojta Fňukal. Vojto, já tě moc rád zdravím přímo za mikrofonem Hitrádia. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: My se známe už dlouhá léta, ale vlastně jsem s tebou nikdy neprobral, jaké to je provozovat bystro právě tady, na Mínské ulici. Jak to funguje?
2: Funguje, nemůžu si stěžovat. Funguje to dobře, samozřejmě nejsou v centru, takže je to komunitní hodně, ale lidi jsou tady zvyklí si ráno zajít na dobrou snídaní, pak nějaký velký obídek a dělám právě čtvrtky, pátky pro ně večery, že dělám tapásky k vínu, nějaký míchaný nápoje, mám aj nové pivečko načepovaný, takže a dělám i tematický večery, že třeba humry dělám, a ryby, stejky. Teď chystám takový nový koncept.
1: Jaký?
2: No, právě budu tady ty tematické večery dělat pravidelně, budu je střídat, jednou za 14 dní bude hudební večer, ty se osvědčili, ty jsou výborný, a jednou za 14 dní budu dělat nějaký tematický tady, ať si pořádně zavařím.
1: Aha. Já musím říct, tam možná to posluchače Hitrádia City Brno, ti brněnční vědí, že ty jsi odborník na mafiny. Ty pečeš tak jako docela ve velký mafiny.
2: Ano, ještě, ano, už 16 let peču pro Brno a okolí mafiny.
1: Tak jak to vlastně vzniklo, že si, ne že bys opustil, protože mafiny pečeš dál, ale že se vrhneš právě do svého Vojta z Bystra?
2: No, to bylo právě, že jak jsem dlouho dělal ty mafiny, jsem tam vařil a takhle, tak už jsem potřeboval nějakou kreativu, potřeboval jsem se vrátit zase zpátky do té pořádné gastronomie. A bystro, to mě drželo už 5 let v hlavě, že bych něco takového chtěl, nic velkého, nic malého, něco mezi. A nakonec se tady naskytl takový krásný prostor na Horové, takže tak jsem do toho šel a už přes 2 roky to tady divočím. No.
1: Vraťme se ještě k té vlastně komunitní hospůdce, protože nejsme v centru Brna, nechodí za tebou pravidelně turisti, nechodí ani za tebou lidi z velkých korporátů, z velkých kanceláří v centru Brna, ale právě místní. A tak mě zajímá, jestli už tady máš za ty 2 roky tak vybudované vztahy, že znáš každého štamgasta křestním i příjmením, znáš jeho rodinu, víš, co si dá, aniž by si ho objednal a tak dále.
2: Určitě strašně moc lidí, kteří tady bydlí, už se známe, už se zdravíme i jinde, než tady v Bystru, takže někdy mám až problém si pomenou právě na jména, ale když přijdou, tak vím přesně, co si dávají pravidelně a tak, takže...
1: Dneska je Vojta z Bystro otevřené v rámci Mínská Open samozřejmě, ale máš i stánek před svým Bystrem,
2: ano,
1: což někteří z prodejců a stánkařů tady samozřejmě mají.
2: Mám zase standardně stánek před Bystrem, kde děláme míchané nápoje jako Aperol Spritz, gin tonic, Cuba Libre, víno, prosecco, frizzante, tam mám výborný, teďka nový. A druhá půlka stánku je můj klasický hot dog, small dog teda, protože ty debrecinky tam jsou děrny.
1: Pěkně. Tak věříme, že tohle byla jedna z těch nejlepších pozvánek na Mínská Open. Podívat se do Vojta z Bystra, abyste se nepodívali, ale ochutnali, co všechno Vojta Fňukal se svým týmem nabízí, ale my jsme hudební rádio. Právě probíhá rozhovor na Hitrádiu City Brno a tak nás zajímá i tvoje hudební stránka života, protože ty seš muzikant, ty seš zpěvák, ty jsi byl vlastně součástí nedávného charitativního koncertu na Špilberku. Pojď k tomu prosím říct víc.
2: Je to tak, mohli jsme v rámci s podporou Brna udělat krásný koncert na podporu nadačního fondu města Brna. Celý výtěžek šel právě tady na tenhle.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Vracíme se do našeho speciálního mobilního studia Hit Rádia City Brno, které jsme si otevřeli tady přímo na ulici Mínská, která je mimochodem uzavřená. Probíhá tady totiž osmý ročník legendární street party Mínská Open a já bych rád jenom dopovídal to, co jsme nakousli s Vojtou Fňukalem, majitelem Vojta z Bystra, které najdete nedaleko od našeho mobilního studia, tu jeho hudební stránku věci. Vojto, ještě jednou dobré odpoledne, ahoj.
2: Ahoj.
1: Pojď se prosím vrátit do tohoto úterý na Hrad Špilberg. Co se tam dělo a proč?
2: Takže hráli jsme tam Sport Bariton, naším hudebním seskupením, který vede Vojta Svatoš, a dělali jsme to, hráli jsme tam pro nadační fond města Brna, takže veškerý výdělek šel na charitu, tady tudle, a hráli jsme písničky Hopky Horáčka. Vojta to udělal, sepsal noty pro orchestr, měli jsme za sebou 25členný orchestr. Pěkně. Takže sepsal noty úplně trošku jinak, zase to udělal svojím aranžmá, to bylo zase jiný, krásný, doufám, všem se to líbilo a vybrali jsme docela dost peněz, takže povedla se akce a věřím, že budeme, tím zase nás to nakopne, jsme říkali, dobili jsme hrát, tak teď bychom mohli dobít další
1: celé království byste měli dobít, samozřejmě.
2: Vypadá to na dobré cestě, že nás můžou posluchači slyšet na rále a na dalších místech.
1: Takže ty jsi vlastně hrající restauratér, protože máš Vojta z Bystro, pečeš mafiny, pravidelně se zúčastňuješ festivalu Svíčkové a do toho teda jsi muzikant, tak jako tvůj brácha, kterého samozřejmě všichni známe taky. No a co to rugby? Hraješ ještě to rugby?
2: Dlouho jsem nebyl, no. Je to na mě vidět tady trošku, no.
1: Já mám co kecat, já si dělám legraci samozřejmě. Proč rugby? Proč jsi se rozhodl pro rugby?
2: To bylo takový, že řekli, ať si to jdu zkusit a najednou jako mě to nějak šlo a bavilo. Hlavně tady, co si budeme vykládat, v tomhle zaměstnání člověk potřebuje někde vypustit páru a takhle...
1: Aby si to nevybíjel na svých zaměstnancích.
2: Ano, přesně tak, aby vyklinil se a takhle v nedělu večer si tak jako poskládat pár lidí beztrestně na zem, myslím si, že to jsem byl...
1: Počujeme, je to skutečně jako dokonalá terapie, ano, takový rugbyový zápas. Naším prvním hostem ve speciálním živém vysílání Hit Rádia City Brno odsud z Mínské Open byl majitel Vojta z Bystra, Vojta Fňukal. Vojtišku, moc rád jsem tě viděl, ať se ti daří a tvému Bystru taky a všechny do tvého Bystra dneska zveme.
2: Díky.
1: Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek.

0: lépe, žijte lépe.
1: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
0: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
2: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Je to tak, přátelé, a naše mobilní studio jsme si dneska rozbalili na 8. ročníku legendární street party Mýnská Open. Samozřejmě uzavřená ulice, venku stánky, spousta skvělého jídla i pití, komunitní, přátelské atmosféře, bude ale také vévodit koncert. A to nejenom jeden. Burma Jones, Adam Ďurica, Kapitán Demo a nebo minimálně posluchači Hit Rádia City Brno, milovaná kapela Like It a jejich frontmana, konkrétně Dominika Kříže, mám v tuto chvíli za mikrofonem. Dominiku, rád tě vidím, ahoj.
2: Krásně, já tě taky rád vidím, ahoj.
1: Nazdar, nazdar.
2: Jediný, co tady chybí, teda je bazén.
1: To je pravda. Já ho tady vyhlížím už od té čtvrté hodiny, co tady společně jsme, a stále ho nenacházím.
2: Já ho vyhlížím od rána.
1: Tak ty máš pořád ještě hodinu, minimálně hodinu čas, abys ho našel a skropil se před svým koncertem. No. Kdy bude, prosím tě? Kdy dneska hrajete?
2: Začínáme v 18.20, moc se na to těšíme. Pamatuju si, když jsme tady hráli a asi minimálně 2 roky zpátky, bylo to výborný. A tyhle akce podporuju, prostě městské akce, takže my se těšíme.
1: 2 roky zpátky, takže
2: myslím si to.
1: Byla to ta bouřka, zažili jste tu bouřku, anebo ne?
2: Tak to ne.
1: Tak to byly možná 3 roky zpátky, tak protože 2 roky zpátky to tady byl Mordor, tudy se prohnala obrovská bouře a dneska nám to ukazuje zase opačný extrém počasí. Ale pozor, letní sezóna, festivalová sezóna, no. Na něco takového byste měli být zvyklí, ne? Jako muzikanti. Jak k tomu přistupujete?
2: Jako jsme, ale tak tyhle vedra jsou jako extrémní, jo? Já si třeba celý týden říkám, že nebudu pít to pivo, že si dám nějakou pauzu, ale ono ve finále, co chceš dělat? V dodávce jsme prostě vypili s klukama pár pivek, že?
1: Jasně.
2: A co jiného si chceš jako dát?
1: No, vlastně tě rozumím.
2: Takže jako člověk je zvyklý, ale tohle je extrém, no, ale tak jako co, tak pojďme z extrému do extrému, tak jako, hele, život je výzva.
1: Je to tak. Dnešní koncert na Mýnské Open 18 hodin a 20 minut Like It, ale jaká vlastně bude vaše festivalová sezóna? Kde vás můžeme ještě v rámci nejen Jihomoravského kraje a samozřejmě Vysočiny, protože vy pocházíte z Třebíče, tak vidět?
2: Tak co vím, já jsem o tom moc extra nestrám ty koncepty, ale vím, že vždycky jako kluci mě v podstatě naberou před barákem a jedeme, ale co mám tak jako v hlavě, tak vím, že hrajeme v Letči nad Sázavou na Phoenix Festu, bude tam Vysočina Fest v Jihlavě, no a potom bych doporučil, aby
1: webovky a facebookové stránky, tak, tam to všechno najdou.
2: Hlavně asi Instagram, no.
1: Mm-hmm. Co jináč? Teď se zeptám ne jako frontmana Dominika Kříže, ale jako Dominika Kříže, jak se má?
2: Já se mám asi dobře, jenom jako, jo, mám se asi fajn, mám teďko 8měsíčního synka a je to krásný.
1: Jak to změní muzikanta, narození kluka, narození dítěte, jakého kněžmarja?
2: Tak já si myslím, tak asi moc tě to nezmění, já si spíš myslím, že já jsem třeba takový člověk, který už pro něho teďko vymýšlí jako nějaký hudební nástroje, už přemýšlí, na co bude hrát, jo, už hrajem na bicí prostě a... Ale já si myslím, že nás to je... Takhle, mě to nezměnilo, spousta kluků v kapele taky ne, možná jenom kytaristy, ale tak to je v pohodě, no.
1: A sklidní to tu kapelu, protože ty jsi mě mimo mikrofon říkal, že vlastně většina z vás teďka máte malý děti.
2: Jo.
1: Že u vás v kapele byl takový baby boom a je mi jasný, že kapela, která je jako divoká, více či méně, potom když vletí do těch rodinných povinností, tak jako asi k těm koncertům a návratům domů musí taky trošku přistupovat jinak, ne?
2: Jako jo, ale musíš si vybrat takovou partnerku, která to chápe. Ta partnerka s tím do toho šla, jo? Že prostě si bere muzikanta v uvozovkách. Takže jako ano, měli jsme baby boom a vlastně začalo to tak zhruba po tom covidu a teď jsme si řekli rok zpátky, že se prostě vracíme v nějakým driveu, že prostě nás přece ty děti nemůžou tak jako brzdit a ty ženský to musí chápat. Hmm. Tak říkám, vzali si muzikanta jako vedle sebe, co jako chcou, ale prostě to není brzda.
1: Není, no, to je pravda. Každopádně, a brzo uslyšíte ve vysílání Hit Rádia City Brno ty nejnovější pecky od kapely Like It, ale my jsme si řekli, že se vrátíme trošku do historie a pustíme si naopak něco staršího. Písničku Křídla. Já tě poprosím o první 3 věty, které tě napadnou, když se tahle písnička řekne, a hlavně o věnování. Komu bys vlastní píseň chtěl věnovat?
2: Tak já bych to chtěl věnovat asi k nám domů, své rodině. Napadne mě to, že je to hyťák a přijďte si to poslechnout a Brno. A prostě Brno.
1: Je to tak. Přátelé, to nepotřebuje žádný komentář. Přejeme vám krásné odpoledne. Zastavte se za námi do mobilního studia Hit Rádia City Brno na Mýnskou. No a samozřejmě Dominika moc zdravíme. Jsme rádi, že jsme ho měli za mikrofonem a zveme vás na koncert kapely Like It, který začíná v 18 hodin a 20 minut.
2: Těšíme se. Čau, čau.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Radia City Brno.

0: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz.

0: vyhrabne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu City Brno.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: A jak už jsem několikrát říkal, chvíli po 17. hodině jsme rozbalili naše mobilní studio a speciální živé vysílání na 8. ročníku legendární street party Minská Open 2026, kam zveme vás všechny, kteří bydlíte v Žabovřeskách, ale i mimo Žabovřeské. Snad jsem to řekl správně. No to vůbec nevadí. Tak jako tak. Co je důležitější, tak je náš další host za mikrofonem Hit Rádia City Brno, který pravda v Žabovřeskách nebydlí, ale sláva Minské Open předchází a tak se dorazil podívat i sám mluvčí Creditas Autodromu Brno Petr Boháč, jakožto jeden z nejčastějších hostů našeho živého vysílání, takřka odkudkoliv. Peťo, rád tě vidím, ahoj.
2: Ahoj, Ondro.
1: Možná tě to překvapí, ale já se s tebou vůbec nechci bavit o MotoGP.
2: To mě vlastně ani moc nevadí, upřímně.
1: Já si myslím,
2: po tom týdnu.
1: Jak se máš?
2: Dobře, děkuju za optání. Dneska je

0: teďka kdekoliv, ale já, když už tady tvoji ženu mám, tak já ji poprosím, aby přišla za mnou k mikrofonu. Pojďte, prosím, pojďte. A kdy jste měla naposledy se svým mužem rande?
1: Dobrý den, tak to budou asi tak 2 roky zpátky, co si dobře pamatuju.
2: Ale tady já bych chtěl jenom říct, že tady je velmi, velmi důležité dodat kontext.
0: Tak ho pojďme dodat.
1: Já teď si nejsem jistá, jestli manžel má na mysli jako 2letýho syna, anebo asi jeho náročné povolání.
2: Ne, určitě syna, určitě syna.
0: Ne, já jsem moc rád, že takhle. Když řeknu, že jsem rád, že syna nevidím, vyzní to blbě, ale já jsem rád za vás dva, že si můžete dnešek opravdu užít bez žádných rodinných povinností, ale že se můžete po 2 letech opravdu potkat a užít si dnešní večer jako 2 milující se partneři. Co máte v plánu na léto, Peťo? Kam vezmeš svoji rodinu?
2: No, přemýšlíme o nějakém výletu za hranice, taky jsme dlouho nebyli, ale současně si myslím, že tím, jak máme právě 2letého syna, tak je ten správný čas objet to i tady po okolí a ukázat mu všechny ty hezké věci, kterých je na jižní Moravě opravdu spousta, tak taková nějaká kombinace.
0: Jo, to je určitě potřeba.
2: Žena by navíc řekla, že jsem dost zanedbával zahradu a musela se o ní starat sama, tak třeba trošku doženu.
0: Jo. A kde to máš zarostlý nejvíc?
2: Člověče, všude stejně.
0: Takže rajčata, okurky a tak dále, papriky, mi to úplně jasný. Ale zpátky sem, zpátky do Žabovřes, zpátky na Mínskou Open. A jak se to tady vlastně užíváte? Přišli jste jako jedni z prvních, protože i vzhledem k těm vysokým teplotám lidi nechali příchod sem na tuto legendární akci až na trošku pozdější čas, než tomu bylo v těch předchozích ročnících. Tak jak se tady zatím cítíte a kam míří vaše kroky? Máte tady oblíbené bistro třeba?
2: Já si myslím, že ty rozjezdy se obecně nedocenují, že ty začátky těch akcí jsou moc fajn a že stojí za to dorazit opravdu na ten začátek, protože se to všechno ještě tak rozjíždí, má to takovej ten vibe toho, že v následujících hodinách tady bude spousta zábavy, takže my jsme moc rádi, jsme tady takhle pěkně od začátku, žádný konkrétní cíl upřímně řečeno nemáme, projdeme si to tady, koukneme se, co všechno můžeme zažít a rozhodneme se spontánně.
0: Ale užijte si to, moc rád jsem vás oba dva potkal, tobě moc děkuju za práci, nejenom tu celoroční, ale primárně za tu, kterou si odvedl se svým týmem minulý týden a udělal si opět tu nejlepší možnou reklamu celé České republice, nejen Jihomoravském kraji, v rámci Velké ceny České republiky. Pozdravuji na kredita z Autodromu Brno všechny své kolegy a užijte si léto. Ahoj.
2: Ondro, děkuju moc, vyřídím a děkuju opravdu za moc milé poděkování. Vyřídím to i kolegům. Děkujeme.
3: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: No a za malou chvíli uzavřeme první hodinku našeho speciálního vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno odsud z Mínské Open 2026. A je mi velkou ctí v tuto chvíli opět za mikrofonem Hitrádia přivítat vlastně tatíčka zakladatele této úžasné akce, kterým není nikdo jiný než starosta městské části Brno Žabovřesky Filip Ledr. Filipe, moc vás zdravím, dobré odpoledne.
2: Já vás taky moc zdravím, krásné odpoledne.
1: Jak jste se celý rok měl, co jsme se neviděli?
2: Úplně skvěle. Pořád tady něco stavíme, pořádáme nějaký akce, je toho strašně moc. Minulý týden jsme měli tady ten velký happening, jako Adama, ne, před minulý týden, ano. Adama Bernaua. Minulý týden jsme měli skotské hry na Sokoláku, prostě úplně, my tady pořád něco děláme.
1: A takhle, mé nadšení z městské části Brno Žabovřesky samozřejmě každým rokem a každou návštěvou Mínské Open roste. Takže takhle, ještě tady nebydlím, ale snad se to jednou, pane starosto, podaří. Ale já bych se rád vrátil o ty dva týdny zpátky k seriálu Návštěvníci. Pro ty, kteří to minuli, co se to tady vlastně dělo?
2: No, je to taková připomínka, my to děláme každý rok na ty narozeniny toho Adama Bernaua, protože on vlastně 12. června 1983, 84, na jeho narozeniny 11. vlastně ten dům, ve kterém oni bydleli a který vlastně byl tady u nás v Žabovřeskách na ulici Práfova, tak vlastně ten dům vyhořel a ti návštěvníci, teda ti z té budoucnosti, ano, vlastně přijeli do toho domu hledat ty jeho slavné sešity, kde měla být ta formule, která jim pomůže v tom, aby mohli přesunovat v čase a prostoru ty různé vesmírné objekty.
1: Jasně, takže vy jste se k tomu po roce opět vrátili.
2: Ano.
1: A nezůstalo jenom u nějakého happeningu, že ne? Tady nezůstalo, to bylo větší.
2: Nezůstalo, bylo to tentokrát větší. My jsme pojmenovali ten most, který vede vlastně přes tu horovu, který je úplně v těsné blízkosti toho místa, kde byl ten jeho dům rodný, tak my jsme ho pojmenovali po něm, takže je to dneska už most Adama Bernaua. A zároveň na tom místě, kde ten dům stál, tak jsme ten dům nechali udělat krásný mural od poměrně známého umělce, takže je to tam teďka moc pěkný, každý, kdo jede kolem, tak to tam uvidí, to přesně to místo, kde to bylo.
1: A každopádně my vás tam všechny zveme, vy, kteří vyrážíte na Mínskou Open 2026, vy se do těchto míst můžete jít podívat a zhodnotit, jak moc ten mural dokonale povedl. Ale pojďme možná k dalším akcím, které se konají v letošním roce právě tady v Žabinách, protože není to jenom o Mínské Open, není to jenom o návštěvnících, není to jenom samozřejmě o skotských hrách, a je to i o dalších akcích. O jakých? Na co byste rád pozval, pane starosto?
2: Tak já bych určitě v každém případě rád pozval, protože teďka taková další větší akce, kterou děláme, která je taková tradiční, my jsme to taky obnovili tu tradici po 70 letech, jsou to naše svatováclavské hory. A je to letos 20. září.
1: Takže všechny srdečně zveme.
2: Všechny zveme, bude to super akce, zase úplně jiného typu, je to folklor, je to naše tradice Žabiny, prostě podle tady naší kapličky na Burianově náměstí, proto je to svato, jsou to svato a svaté.
1: Na samotný závěr se zeptám, vy jste starosta městské části a dneska je magické datum. Dneska je 26.6.2026. Kolik svatebčanů vám v uplynulém roce volalo, abyste je dneska oddal?
2: Ani jeden.
1: Jak je to možný?
2: Nevím. Nevím, volali mi 6.6., volali mi 16.6. a 26.6.26 mi nevolal nikdo. Jenom teda musím říct, že dneska se akorát vdává moje drahá neteřinka. Já jsem přijel právě z té svatby, jsemka tady za váma, chvilku tady pobudu a pojedu zase zpátky za ní. Vlastně to je jediná moje neteř, mám poměrně hodně synovců, ale neteř je pouze jedinou, takže za ní určitě zase zpátky jedu.
1: Taky od Hitrádia City Brno moc pozdravujte, že jí přejeme i jejímu manželovi dlouhý a šťastný společný život. Moc krát vám, pane starosto, děkujeme za Mínskou Open a za její 8. ročník. Děkujeme, že tady s vámi opět můžeme být a co bych to byl za moderátora, kdybych neřekl, vidíme se za příští rok.
2: V každém případě.
1: Budeme se těšit.
2: V každém případě já se taky budu těšit. Všechny zvu, přijďte, máme výborný program, výborné jídlo, pití, přijďte, bude to úžasné.
1: Burma Jones, Like It, Kapitán Demo, Adam Ďurica a je toho mnohem, mnohem víc. Naším hostem byl Filip Ledr, starosta městské části Brno Žabovřesky. Moc krát vám děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno. You take me down.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Pražákově ulici počítejte s omezením z důvodu havárie plynového potrubí. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisku levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Ptáš se tak, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet.
4: Klikni dvakrát!
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma!
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s...
8: Tisku levně CZ.
9: Náplně hned!
10: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
11: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na GoOut.

0: Živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Mlýnská Open, to je akce, která už je legendární, koná se 8. ročník právě tady v brněnských Žabovřeskách. A není to jenom o jídle a o pití, není to jenom o bohatém doprovodném programu, je to samozřejmě také o setkávání. O setkávání přátel, ať už těch, se kterými se potkáváte každodenně, anebo přátel, které jste možná pár let neviděli. Tak jako tomu je v případě aktuálním, protože já už mám tady za mikrofonem Hit Rádia City Brno svého bývalého kolegu z předchozího zaměstnání a nově také obyvatele městské části Brno Žabovřesky, Radima Greenwalda. Radio, já tě zdravím, ahoj.
2: Nazdar, nazdar.
1: 4 roky v Žabinách.
2: Jo, asi jo.
1: Jak se žije v Žabinách?
2: V Žabinách je to super, tady je všechno. Tady je úplně všechno, všecko po ruce, kousek do města, kousek do lesa, super.
1: A jak se to stalo, že ses přesunul právě sem do Žabovřes?
2: No, tak já jsem tady vlastně patřím z části od dětství, že tady žila vlastně babička moje s dědou.
1: No,
2: takže logicky prostě to takhle dopadlo, že teď jsem tady.
1: My se hodně bavíme, ať už se stánkaři, anebo s vystupujícími, anebo s organizátory Mlýnské Open, o jakési komunitní atmosféře. O tom, že skutečně Žabiny jsou svojí vlastní sociální bublinou, ale přeci jenom trošku uzavřená komunita to je. Vnímáš to, anebo ne?
2: Hele, na rovinu já asi úplně ne, protože vlivem mé velmi náročné práce, tak jako já fakt do té komunity nemám moc šanci zapadnout.
1: Jasně.
2: Takže já to vždycky říkám i mezi kamarádama, že se sem chodím víceméně jenom vyspat.
1: Aha.
2: A jinak jsem furt někde na cestách a nemám na to moc čas, jo. Ale nicméně jako sleduju minimálně nějaký sociální sítě, tak mě baví tady místní starosta, který prostě je aktivní a furt dává na Facebook nějaký zprávy, co se kde děje, co bude, jak bude, jo, co kde dělají.
1: Komunikuje otevřeně,
2: jo, a to
1: jak
2: se
1: dnes vyžaduje.
2: A to se mi líbí,
1: jasně.
2: Jo, takže asi jenom v tomhle směru, ale já sám tohle úplně nemůžu potvrdit, no. Fakt jsem rozlítaný muž.
1: Ale přeci jenom máš už tady oblíbená místa. Když máš volno a bydlíš nedaleko odsud od Burianova náměstí, tak kam rád zavítáš? Kde to máš rád? Mimochodem reklamu můžeš dělat, oni si to zaplatili, takže řekni oblíbenou hospodu klidně.
2: Ale tak oblíbených hospod tady pár je, takže samozřejmě u Kozáka, tam mají krásnou plzničku.
1: Jasně.
2: Byl jsem tam s kamarádama z hodou okolností včera. Pak je tady výborný kšeftík s pivem, tady nahoře na Mlýnské. Všechny možný druhy piva, úplně boží věc. To jsem objevil nedávno a asi tam utratím strašně moc peněz. No, ale tady, jak jsem říkal, tady je fakt jako úplně kompletní vybavenost, takže tady najdeš úplně všechno.
1: Dobrý, a co třeba oblíbené jídlo, protože vy posluchače Hit Rádia City Brno Radima Greenwalda v tuto chvíli nevidíte, ale my jsme mu pracovně říkali Radim the Horrible, protože to je skutečně jako velký člověk. No. Ne, že by byl tlustěnkej jako já, to ne, ale vysoký je až rádlo. A to já zas o něm vím, mu chutnalo vždycky. Takže Radime, kam mě tady na Mlýnské nebo v Žabovřeskách vůbec pozveš na jídlo? Kam bys vzal svého bývalého kolegu? A klidně jinýho, nemusíš mě, já vím, jak by to dopadlo.
2: Ale vzal bych tě klidně k sobě domů, mám tam super hovězí, tak to se klidně stav. Ale já jsem si tady oblíbil, když jsem se tady začal vyskytovat, tak jsem si objevil tady vlastně naproti radnici, tak je super vietnamská restaurace.
1: Jasně,
2: jako
1: vím,
2: velmi
1: která.
2: Příjemná, myslím si, že už trošku polevili v kvalitě, ale z začátku to byl naprostá paráda.
1: Aha.
2: Tady v Žabinách. Takže to je asi jedna věc. A pak mám strašně rád nahoře restauraci u Primů. To bývala dřív taková čtverka bez ubrusu,
1: něco
2: takového. A teď to tam tak pěkně spravili. Mají tam super pivo a moc příjemně tam vaří. A jsou tam super holky, který tam obsluhujou. Takže tam to mám taky rád. Tam se mi taky líbí.
1: Já si myslím, že lepší rozhovor po mnoha měsících, co jsme se neviděli vlastně naposledy na srazu s bývalými kolegy. Tak jsme mít ani nemohli, probrali jsme pivo, probrali jsme jídlo, probrali jsme, proč jsou Žabiny vlastně fajn.
2: Já myslím, že bychom na to pivo měli chodit častěji.
1: Asi jo, tak se domluvíme. Radě, moc krátě děkuji za návštěvu, za mikrofonem Hit Rádio City Brno a vás všechny ostatní zveme na Mlýnskou Open, protože to je místo setkávání se skvělými lidmi, se skvělým programem, jídlem i pitím. A jsme tady až do rána. Radíme, díky, měj se hezky, ahoj.
2: Čau.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
1: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
0: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
1: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaka, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
0: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz. Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort-group.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
6: Vracíme se aktuálně asi k na tu největší akci, která se na území města Brna dneska koná. A mluvím samozřejmě o 8. ročníku Street Party Minská Open 2026. No a v tuto chvíli vítám za mikrofonem Hitrádia City Brno přímo v našem mobilním studiu další návštěvníky. Krásné dobré odpoledne vám přeju. Pojďte se mi prosím představit, koho tady právě mám. Je tady krásná trojice lidí.
7: Moje jméno je Andrea.
6: Andrea.
8: Já jsem Eva.
6: Eva.
9: Pavel, ahoj.
6: Pavel, Andrea, Eva a Pavel. Jste ze Žabin, anebo jste odjinut? Kdo se chopí mikrofonu?
8: Jsme odjinut.
6: Jste odjinut. Odkud přesně? A proč jste dorazili sem?
8: Já jsem z Kunštátu.
6: Aha.
8: A měli jsme tady sraz s kamarádama.
6: Aha. Andreo, klidně to doplňte.
7: No my jsme přijeli ze Žilešic, což je kousek od Brna.
6: Jasně.
7: A na Minsku jsme se chystali. V podstatě jsme tady poprvé, takže teď jste mě překvapil, když jste řekl, že je to 8. ročník.
6: Je to už 8. ročník,
7: protože no. Pokaždé, když tato akce byla, tak jsme měli nějakou jinou aktivitu.
6: Jasně.
7: Jsme moc rádi, že jsme se semka dostali.
6: A je pravda, že ty první ročníky byly hodně komunitní, ale potom se to rozkřiklo po celém Brně. Všichni zjistili, že jak se uzavře Minská, tak je tady velký mejdan. A tak jsem začalo chodit takřka celé Brno, což už je pomalinku, polehonku samozřejmě taky vidět. Na který bod z toho programu se těšíte nejvíc, pokud teda o něm máte vůbec aspoň nějaké poněti? Pavle, nebo Evo, jasně.
8: Já si počkám na Adama Ďuricu.
6: No je, to chápu. Pavle?
9: No nás samozřejmě láká tady ten food, jako celkově.
6: Jasně.
9: Dobrý jídlo, dobrý pití. Samozřejmě těšíme se i na kapely, je to sekundární, protože ta atmosféra a ten food, a to je samozřejmě úplně jako primární. Takže nevíme, co je na bodu, jestli se ptáte takhle, ale...
6: Burma Jones, Adam Ďurica, Kapitán Demo, kapela Like It, a bude toho mnohem, mnohem víc. Takže je z čeho vybírat, si myslím. Každopádně, jak dlouho už jste tady a co jste všechno už stihli ochutnat?
9: Jsme tady chviličku a stihli jsme ochutnat frizantéčko suché, bílé, růžové, s hodami. Doporučuji.
6: Výborně. Takže zatím jsme na vínečku. Jak to vlastně máme v plánu takhle? Jak se domluvíme? Jak dlouho to tady dneska potáhneme a jak moc máme v plánu si to tady užít? A teď předpokládám, že každý z vás ten plán má možná trošku jiný, tak Pavle, začněte.
9: Já mám za sebou 2 dny team buildingu, takže mám v hlavě vymeteno, ale ty budu to tak 2 až 4 hodiny raní.
6: Výborně, paní Eva.
8: Jede poslední autobus o půlnoci, takže do půlnoci.
6: Tak ale, tak když tak přespíte u Pavla, to je v pohodě, to se zařídí.
7: Pavla, paní Eva nepřespí, protože já jsem jeho manželka.
6: Jo, takhle, tím jak je paní Eva mezi váma, tak dobře, ale tak
7: klidně by mohla paní Eva u nás přespat samozřejmě.
6: Tak na kanapy, tam si myslím, že místo bude, Andreo, ne?
7: Atmosféře a vzhledem k tomu, jak se tady to rozjíždí, tak si myslím, že tady vydržíme hodně dlouho.
6: Já vám to přeju. Přeju vám, abyste si vaši první návštěvu Minské Open pořádně užili. Moc vám děkuju za návštěvu za mikrofonem Hitrádia City Brno a užijte si to. Mějte se hezky, nashledanou.
7: Děkujeme a přijďte všichni.
10: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

the passion of the groove.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Osmý ročník legendární street party Minská Open 2026 v plném proudu. A nejinak tomu je také naše speciální živé vysílání z mobilního studia na Burianově náměstí. A v tuto chvíli mám za mikrofonem jednoho ze stálých hostů našich speciálních vysílání, protože i tady dneska se svojí partou vystupuje Jakub Škra, kterého všichni moc dobře znáte jako organizátora Brazilfestu, ale také frajera, který stojí za takovými uskupeními jako Rytmo Factory, anebo dneska Escola de Samba Brno. Kuby, ahoj!
2: Ahoj, krásný dobrý odpoledne.
1: Ahoj, rád tě zase vidím po dlouhé době za mikrofonem Hit Rádia. V kolik dneska vystupujete a kde?
2: Tak my dneska budeme vystupovat v 19.15, od 19:15, tady na Burianově náměstí, kde máte i tady tenhle krásný Hit Rádio stáneček, takže tady to proběhne za chvilku, no.
1: Takže všichni, kteří jste v tuto chvíli ještě u rádia a ještě jste nevyrazili, tak byste rozhodně měli, ať Escola de Samba Brno stihnete. A já si říkám, že my jsme teď nedávno spolu mluvili právě o Brazilfestu, mluvili jsme spolu o Rytmo Factory. Pojďme se možná teďka držet právě té tvojí školy samby Brno. Portugalsky řečeno Escola de Samba Brno.
2: Ano, je to tak, říkáš to
1: dobře. Jak to vlastně vzniklo?
2: Tak ono to vzniklo, všecko tady je ta inspirace z Brazílie, ono to tam chodí v té Brazílii úplně stejně, že vlastně jsou nějaký profesionální uskupení, profesionální skupiny a jsou samozřejmě potom i nadšenci, kteří do toho jdou jako se stejným zápalem, se srdcem taky a vlastně vytváří takhle společnou komunitu a je jich tam v tom Riu konkrétně vlastně takhle díky tomu může bubnovat úplně každý,
1: no,
2: a taky tam skoro každý takhle bubnuje. Každý si tím prošel, je to něco jako když tady dneska jde někdo do Zušky nebo takhle, tak prostě tam se dávají takhle do těch bubenických škol samby.
1: Jasně.
2: A nejenom bubenických, ale i tanečních, takže ta inspirace je právě přímo z toho Ria úplně.
1: A ptám se na to proto, protože jsem samozřejmě Escola de Samba Brno několikrát uváděl na nějakém plese, několikrát jsme se potkali na různých akcích a vždycky mě fascinovalo, kolik lidí a jakých věkových skupin je vlastně na jednom pódiu s tebou. Tak pro koho vlastně Escola de Samba Brno je? Jak často máš ty tréninky? Nebo kroužky? Nebo jak se to vlastně správně říká? Kdo všechno se může přihlásit?
2: Tak nádherný na tom je, že to je právě úplně pro všechny. Jo, jde jenom o to, že musíte to chtít, musíte mít k tomu nějaký zápal a rozhodně to není ani o tom, že si říct, jakože mám ten rytmus, nemám, já nemám rytmické cítění, to vůbec neplatí, protože všichni ho máme.
1: Aha.
2: Jo, a každý se může zapojit. A přesně to je zase ta inspirace z té Brazílie, kdy opravdu tam jsou nástroje, které jsou pro ty nějaký virtuózní hráče, ale jsou tam nástroje, které jsou pro úplný začátečník a jde o to, aby si vlastně celá ta komunitáči zahrála. Takže ať to jsou mladí, starší, ženy, děti, muži, prostě je to úplně jedno. Tam se potká opravdu prostě chirurg se zedníkem ve stejný partě nebo malej kluk prostě s babičkou, jo. Takže i u nás je to stejně. Máme tam prababičky, máme tam prostě středoškoláky. Je to opravdu pro všechny. Hlavní ta priorita, ale to nejdůležitější je, že vás to musí bavit a že vás to musí naplňovat.
1: Podle čeho, Kuby, ty zjistíš, že ten či ta, kteří se do Escola de Samba Brno přihlásili, mají to rytmické cítění vlastně na takové úrovni, že je postavíš v té 50 člené skvadře do popředí a nedáš jim jenom nějaký hrkátko, ale dáš jim už, a teď to řeknu opravdu laicky, ale jako nějaký pořádný buben.
2: Já vždycky sázím na to, že ten člověk si vybere sám,
1: jo.
2: Jako jo, je to prostě, on tam přijde, dostane tu volbu a já vždycky říkám, ať si vyzkouší ty první lekce to, co ho baví.
1: Aha.
2: A většinou fakt jako prostě ta láska na první pohled jako v tomhle platí, protože to, on si to vyzkouší si víc a pak zůstane u toho, co ho baví, co mu jde a vlastně tím se to pozná, jo? A já tomu nechávám úplně jako volný průběh. Samozřejmě jsou nástroje, které jsou těžší.
1: Jasně.
2: Takže to těm lidem řeknu, že hele, dobrý, vybral jsi tady těžší nástroj, chce to víc cvičit, ale dám doporučení, dám cvičení, dám různý nějaký tutoriály, videa.
1: Jo.
2: Takže jako opravdu, a to cítění má jako každý, jo? To není o tom, že prostě někdo míň nebo víc, jako asi jo. Ale jako na to, aby mohl hrát Escola de Samba Brno, tak to je fakt jenom o tom, že musí chtít a musí ho to bavit, jako jo, to je celý.
1: A mě napadla vlastně ještě teďka jedna věc, protože já když jsem Kristiánkovi, mému synovi, kupoval, myslím, ke druhým narozeninám už nějaké základní hrkátka, nějaký prostě nástroje, co mě doporučili v hudebninách, tak jsem si říkal, že tam bude tamburínka, bude tam, ježišmarja, teď jsem zapomněl.
2: Triangle,
1: jasně.
2: Jasný,
1: pak
2: klasika.
1: Pak nějaký takový ty. A říkal jsem si, že to všechno vlastně bude úplně jednoduchý. Jenže já, člověk, který si o sobě myslí, že má rytmus, že má rád muziku, že jí trošku rozumí, vlastně zjistil, že to vůbec není žádná sranda i na tyto jednoduché hudební nástroje hrát. A teď se dostávám k té otázce. Jaký nástroj podle tebe je zdá

0: ty ve hře na triangle, kam se sjíždí mástři z celého světa. A když vidíš, co oni na ten triangle prostě dokážou, ale to je hlavně prostě na jenom koncert, kde je několik tisíc lidí a na tom pódiu přijde jeden člověk s trianglem.
1: A vede.
0: A vede a jede. A je slyšet, je nazvučený, ale získává si pozornost 10 000 lidí, kteří na něho koukají, čumějí a prostě teďka ukáž, co můžeš, jako co dokážeš s tím trianglem. A on fakt ukáže jako absolutní bombu, absolutní pecky, který tam jako ovládnou celý pódium. Jako.
1: Přátelé, co umí a co ovládá Escola di Samba Brno, to uvidíte dneska na Burianově náměstí v 19:15. A jejich vedoucí a šéfkou Kuba Škrábel naším dalším zácným hostem za mikrofonem Hit Rádia Sejte Brno. Kubo, díky, ať se vám to dneska vydaří.
0: Díky za pozvání. Ahoj.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
3: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Alegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.
10: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Naše speciální živé vysílání Hit Rádia City Brno odsud z Mínské Open míří do finále a naším posledním, a troufne si tvrdit, že i nejvzácnějším hostem je paní Petra Kačírková, ředitelka kulturního centra Rubín, která má pod svým patronátem také Open Mínská. Petro, moc vás zdravím, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak co, stíháte si to i užít?
2: No já si to užívám už od rána, jsem tady od 7, takže lítám. Vy mě nevidíte, ale vy mě vidíte, pan moderátor, já jsem úplně červená, stejně jako i ten mikrofon rádio.
1: To jsme všichni. Ale nutno podotknout, že i přes ten relativně vlažný začátek, a myslím si, že to je primárně kvůli těm vysokým teplotám, už je to tady zase plný a už je to tady zase tak, jak jsme v Žabinách zvyklí. Takže dobrý, spokojená?
2: Spokojená, já si myslím, že letos to bude ještě větší pecka než jindy, ale to horko skutečně dělá svoje.
1: Jasně.
2: Máme tady rekordních 78 prodejců, minulých bylo 57, takže zase z čeho víc vybírat. No a když tak jako řeknu, co zase třeba nejvíc těším,
1: ano,
2: si myslím, že ano, to bude. Tak já jsem se teď musela zastavit a trošku si zatrsnout na Like It.
1: Ano.
2: Ale potom přijde nádherný kluk Adam Djurica.
1: Jo.
2: Potom přijdou nádherný holky, Iluzias, to zase bude ohňová šok, kterou jsme tady ještě nikdy neměli.
1: Aha.
2: No a potom samozřejmě Kapitán Demo a další takový ty pecky. A novinkou té letošní Mínské, a to bych chtěla poprosit, aby si naši návštěvníci koupili, protože ta akce je zdarma, tak jsme vymysleli tombolu. Tombola se kupuje u nás u radnice, už se v 10 hodin se bude losovat, stojí stovku, ale každý ten lístek, který vyhraje, má samozřejmě mnohem vyšší hodnotu. A všechny ty tombolové lístky nám darovali všichni tady ti naši prodejci, takže je to taková ta krásná akce, kde se prostě všichni potkáme, všichni na té akci pracujeme společně, takže myslím, že 8. ročník bude pecka.
1: To je skvělý. Pojďme nechat Mínskou Mínskou a pojďte nás pozvat ještě na další akce, které se konají právě tady v Žabinách a pod vaším patronátem.
2: Tak teď největší asi akce bude v létě, bude letní kino na Rosničce,
1: ano,
2: protože my budeme opravovat Lucernu vlastně celý srpen. Potom to samozřejmě budou hody a takové ty všechny další akce. Všechno se to dočtou lidi na našich Facebookích, na vlastně ve zpravodaji a průběžně s nimi chodíme, mluvíme a taky budou volby, takže možná se ještě některé věci i do konce roku změní.
1: No tak uvidíme, jak to celé dopadne. Každopádně přejeme žabovřeskám, aby zůstali takovými žabinami, jaké jsou právě v tuto chvíli.
2: Já si myslím, že všichni ty správní žabiňáci by chtěli pořád to stejné. Prostě tohle vedení je fakt super.
1: Nemám, co bych k tomu dodal. Snad jenom, že děkujeme za to, že jako Hit Radio City Brno tady s vámi můžeme být i v rámci 8. ročníku a budeme se těšit i na ten 9. Mockrát děkujeme.
2: Děkuju a my vás tady taky strašně rádi máme, tak si to užijeme spolu.
1: Příští rok, přátelé, se opět uvidíme a uslyšíme, ale pokud chcete, a já věřím, že všichni chcete, doražte, protože tady to bude až do rána. Mějte se hezky, Ondra Blaho se loučí.
0: Brno živě na Hit Radio City Brno.

0: Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu. Madonna. Krásný večer, minuta po 19. hodině a další hity k vašemu fantastickému pátku, jo? Už za chvíli nás čeká legendární zpěvačka Tina Turner. Ale teď je čas pozvat mezi nás krále popu Michaela Jacksona, koho jinýho, a jeho legendární song Beat It. Tak si to užijte v tom vedru opatrně, ale klidně se i trochu zahýbejte.

0: Bondovky mají prostě nejlepší soundtracky. Tina Turner a GoldenEye na Hit Radio. Krásný páteční večer, doufám, že jste se ještě neodpařili, případně nerozpustili. Můžeme si to zpestřit nějakou zajímavostí, protože pojďme si říct, že vědci po celém světě se občas zabývají i úplnýma ptákovinama, jo, doslova. Třeba zjišťovali to, jestli datla bolí hlava, jak mlátí, že jo, do stromu zobákem. Tak prosím vás, údajně za den zvládne datel 12 000 úderů. 12 000, to je dost, jo. A hlava ho ale nebolí, protože má mozek v nějaký kapalině kouzelný. To my nemáme v hlavě, to, co má on, prosím vás. Takže až dneska večer půjdete třeba od někať, jo, z baru, z hospody nebo tak, ne, že ho budete zkoušet překonat, jo. Nedělejte to. Další hity. Shania Twain, I'm gonna get you good.
1: Let's go.

0: United6 a Das Boot, posloucháte Hit Radio. Všichni se škvaříme ve vlastní šťávě. Mimochodem, já kvůli tomu hledám další a další tipy, jak si schladit domov. Jeden jsem našla. Uvidíme, poradím vám ho za chvíli, jo. Budu vás chvilku napínat. Ale jestli to bude fungovat, tak je to skvělý, já to sama chci zkoušet. Potřebujete v podstatě jenom vodu, mrazák a jednu lahev, jo. Uvidíme, vyzkoušíme. Za chvíli už třeba Rady Kirken, taky Cranberries nebo Dan Harrow.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
3: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
2: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
3: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
2: Více na předplatnenakavu.cz.
4: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.

Rádio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Redy Kirke na černý brejle, posloucháte Hit Radio, krásný večer vám všem. Důležitá věc, našla jsem nový tip na to, jak si to doma ochladit. Jo. Je to hrozně jednoduchý, já to zkusím hned, jak přijdu domů. Vezměte si obyčejnou plastovou lahev, čím větší, tím lepší. Ze 4/5 ji naplňte vodou a strčte to do mrazáku. Budete muset hold asi počkat do rána, nebo prostě dokud z toho nebude kus ledu, jo. Jakmile z toho bude kus ledu, tak to vezmete. Ideálně pod to dejte nějakou misku, protože se samozřejmě ta voda bude odpařovat, jo, a tak. No a dejte to na nějaký strategický místo v tom pokoji, který chcete ochladit. Jo, nevím, vedle postele si to můžete dát třeba na noční stolek. Nedávejte to na zem, páč to si budete chladit maximálně chodidla. Údajně by to mělo tu místnost ochladit třeba o 2-3 stupně. Není to jako žádný zázrak, ale lepší než nic. Jo, normálně plastovou lahev do 4/5 vodou naplnit do mrazáku a pak vystavit. Jako asi to není úplně designová záležitost, ale vyzkoušet to můžete. Já to dneska taky zkusím. Dáme si pak vědět, jestli to pomohlo. No a teď už je tu Paula Abdul.

0: Evelyn Thomas a High Energy na Hit Radio. Nevím, jestli vy máte taky high energy, obávám se, že u většiny lidí je to aktuálně spíš velmi low energy, ale to nevadí. Jo, hele, ještě dva dny říkám, pak už to bude zase o něco lepší, každopádně, co na energii funguje, to jsou ty nejlepší hity, to víme. No my si tady vždycky takhle večer v rámci Hit Radia Classic dáváme to nejlepší, z 80, 90 a milénia. A to nás samozřejmě čeká i dál. Třeba vás tohle trochu schladí. Busta Rhymes a Mariah Carey, k tomu Eros Ramazzotti nebo Blondie. Už za chvilku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Čau!
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
10: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
1: Našli jste, jsem tady.
0: I takhle zněla dnešní snídaně.
1: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
0: No to je právě to.
2: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
1: A ono to je teda na 2 týdny, no a tak existuje nějaký 2měsíční tábor, ne?
0: Určitě ne.
1: No určitě ne.
0: Určitě ne.
1: Tak pojede na 4, no.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Korea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels & Resorts. Více na orea.jobs.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Krásný večer, poslední společná hodinka před námi, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě ty nejlepší hity. To nejlepší z 80. 90. a milénia právě teď jsou tu Gorillaz a Clint Eastwood.

We want the same things, Belinda Carlisle, posloucháte Hit Radio. A prosím vás, naprosto dokonalý příběh. Jo, jedna rodina ztratila psa, zaběhl se jim, v Mexiku se to stalo. No a samozřejmě jezdili, hledali, jo, už taková ta bezradnost šílená. No a najednou koukaj a byl live stream z oslav mexického týmu, který vyhrál zápas na šampionátu. No a na těch oslavách jejich pes v náručí cizího člověka, který s ním slavil, prostě woohoo! Aha, takže si tam dojeli, pejska si převzali a odvezli si ho domů. Jo, tak jako představte si to, uteče vám pes, vy máte strašlivý strach, jste z toho úplně hotový a váš pes mezi tím někde fandí s fotbalovýma fanouškama. No, normálně ten si užívá super mejdan a vy jste strachy bez sebe. Tak pozdravte svoje mazlíčky, svoje pejsky a prosím vás, ať zůstanou doma. Jo, bronský beat právě teď.

0: Fraser, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krom toho, že se všichni tak nějak snažíme přežít všechny ty skvělé teploty, které nám teď vládnou, tak si společně taky dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a jako upřímně, když si to řekneme, co tam bylo úplně nejlepší, to je asi jasné. Jako Queenie a třeba takovej David Bowie a třeba jako dohromady. Under Pressure, další song, který nás čeká za chvíli, k tomu Luzka Bílá nebo Nick Cave.
1: Na semaforech červená, kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Na D1 na 206. kilometru ve směru od Vyškova na Brno.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio City Brno.

0: www.hondazchiny.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Kylie Minogue společně v éteru Hitrádia. Krásný večer. A takhle, jo. Je vedro, je to dlouhý, je to nepříjemný, je to strašný. Ale vedro má i svoje výhody. Představte si to, jo. Nemusíte chodit do sauny. Pokud nechodíte do sauny, tak jasně, blbý, ale dobře. Nutelu můžete pít brčkem. Vůbec není potřeba to mazat. Navíc třeba tuhý máslo. Vyndáte ho na linku a za 3 minutky je z toho prostě smetana. Jo, není problém. No navíc třeba nemusíte vůbec používat sporák, protože reálně stačí si dát pánvičku prostě na parapet třeba, chvilinku počkat, jo, pak už dáte másličko, slaninku, vajíčko a snídaně je hotová. No a nepoužili jste vůbec žádný elektrický proud. Jo, jo, má to i svý výhody, tak buďme rádi.

0: Joe Dolce a Shut Up Your Face. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, blíží se 9. hodina, já se s vámi pro dnešek budu loučit. Krásný víkend, prosím vás, dávejte na sebe pozor, čekají nás rekordní tropické teploty, takže hodně vody, jo, přikrývka hlavy, ideálně vlastně nevycházejte, pokud nemusíte. A když, tak do stínu nebo do vody, jo, dávejte na sebe pozor, hezký víkend, hezký zbytek toho pátku. No a za chvíli třeba Afroman, Snap nebo Kim Wilde. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete si.
4: Tisknu levně CZ.
1: Náplně hned.
5: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.

0: Rata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortech v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
3: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
1: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete
6: si. Tisku levně CZ.
7: Náplně hned.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepší si náladu.
3: Zlepší si náladu.

flashback.